oslavy. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojich.cz. Radio Jich.

0: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

Radio Jih míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: ráno.
1: Hezké středeční ráno, Moravo, 4 minutky bude 17:30. Ve středeční ranní s Dětatem 15.7. pro vás máme připraveno ranní hudební menu. Už za chvíličku v éteru Slavíček, Pokáč a Zákaz přiblížení. V půli pracovního týdne nás čeká taky Ed Sheeran. A nebo Slovák, který dobil zahraniční žebříčky. Slovenský producent a DJ Mark Dan. Už za chviličko taky ale aktuální předpověď počasí pro středu 15.7. Podíváme se, jak dnes bude, kam až vyšplhají rtutě teploměrů. Ale ještě předtím vás pozveme na koupaliště.
2: Rádio Jih míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Byla klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Rádio Jih. Počasí.
1: Ráno ještě bude většinou zataženo, zejména na východě bude občas doznívat déšť nebo přehánky, výjimečně ještě nějaká ta bouřka, postupně bude ubývat od jihozápadu oblačnost, odpoledne se mohou při zvětšené oblačnosti ještě vytvořit lokálně krátké přehánky, ale postupně bude polojasno, večer skoro jasno. No a teploty dnes tropických 30 stupňů Celsia, alespoň v Jihomoravském letních 28 naměříte ve Zlínském kraji. Přidáme, ranní teploty jsou vysoko proti dnům předchozím, vždyť ve Veselí nad Moravou anebo Klentnici měříme rovných 20 stupňů Celsia. O stupínek méně, tedy 19 máme v Násedlovicích a Polešovicích. I tam přejeme krásné středeční ráno z ranní jízdy Rádia Jih.
2: Rádio Jih. Doprava.
1: A náskok na cesty v Brně v Myslinově ulici probíhají stavební práce, počítejte proto s omezením a budou až do 17.7. A v Brně Králově Poli pozor, také vedle Myslinově ulici probíhají práce na silnici, komunikace je úplně neprůjezdná. Tak opatrně si hem šťastnou středeční cestu, ať už míříte kamkoliv.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Tady je Slavíček, Pokáč a Zákaz přiblížení. Naopak, my se už za chviličku přiblížíme ke kalendáři a prozradíme třeba, kdo má svátek.

0: Slovenský DJ a producent Mark Dan, který dobí také žebříčky hit parád po celém světě. Dnes porádo fungoval ve středeční ranní zděrády, za což mu patří velké díky. Čas 5.37, čas ve středu 15.7. mrknout do kalendáře a odhalit dnešního oslavence, jímž je Jindřich. Jindřich je atraktivním českým jménem, jakkoliv jméno zní měkce a milé, jeho nositelem je pán vládce, dle významu jména, doslova vládce svého domu či domova. Tak gratulace poránu míří na kiosku, kde máme 119 chlapíků s tímto jménem. Slavkovsko jich hlásí 42 a gratulace míří na Hustopecko, kde máme 77 chlapíků se jménem Jindřich. Za chviličku jim pošleme hudební dárek, dneska se o něj postará Natasha Bedingfield. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Kim a Cassandra, tak Hafanům a kočičkám také po ránu všechno nej. A i dneska mrkneme do historie, i dneska se podíváme na nějakou tu zajímavost. Tak třeba přesně před 68 lety se z brněnských ulic definitivně vytratili poštovní koníci. Ano, v 58. roce to bylo naposled. Koňské povozy, které po desetiletí rozvážely dopisy a balíky mezi nádražím a poštami, nahradily moderní dodávky. Byla to jedna z posledních služeb ve městě, kde koni ještě běžně pracovali. Automobily byly samozřejmě rychlejší, uvezli více zásilek a lépe zvládali rostoucí provoz. Dnes si pošťáka s koňským povozem umíme představit tak snad už možná jenom na historických fotografiích, ale myslím si, že zase na stranu druhou v některých třeba historických centrech různých velkých měst by se zase po čase uživili. Proč ne? Míříme ještě hlouběji do historie, do 15. července roku 1933. Právě tehdy odstartoval americký pilot Wiley Post jako první člověk na světě na solový let kolem Země, a to s použitím autopilota a kompasu místo navigátora. Stál se tak prvním, kdo tento čin dokázal sám. Po více než 25 tisících kilometrech přistál o 7 dní později zpět v New Yorku. Jeho let jasně ukázal, že moderní technika může pilotům výrazně usnadnit dlouhé lety. Zpátky ale k Jindřichu, myž mají po celý dnešní den svátek. Tady je slibovaný hudební dárek. Čas 5.39, z ranní jízdy Natasha Bedingfield.
1: Rádio Jih. Rádio Jih.

0: Minutku po 6:45 ve středeční ranní zírání Becky G a Shower, co nevidět ty na Ego a Sexy. Ano, i sexy může být muzika a jakožto každé všední ráno i dneska začínáme den s típkem od Skřeťáka. Dobré ráno.
1: No krásné středeční ráno, Moravou se nám to krásně láme ten pracovní týden a my míříme do hospůdky. Čověče, jsem slyšel, že ta tvoje manželka je v posteli pěkný divoch. Ale já ti ani nevím, jeden říká tak, druhý zase onak.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

jsme v půli pracovního týdne, před námi středa 15. července. Krizová opatření proti úhynu ryb v Dýdle odborníků nestačí. Je to, co říkali samotní rybáři, teď potvrdili odborníci. Tak snad se to někdy časem snad velmi brzy změní. No, podrobnosti nabídne Indros, my se vydáme taky vstříc nové předpovědi počasí. Dneska zase tropických 30 stupňů Celsia. A k tomu, dámy a pánové, soutěž o elektrokolo v hodnotě 50 000 korun.

0: Set. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Dobré středeční ráno, Moravo, máme 6:02.
5: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
6: Hej, vybral jsem si skvěle, firmu Klima Style,
5: www.klimastyle.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Krizová opatření proti úhynu ryb v Dýdle odborníků nestačí a předání vyhořelé budovy ve Zlíně se prozatím odkládá. Opakované úhyny ryb v Dýně na Břeclavsku podle odborníků ukazují, že samotná krizová opatření problém nevyřeší. Největší potíží zůstává fosfor z komunálních čistíren, který spolu s vysokými teplotami, suchem a nízkým průtokem podporuje množení sinic a úbytek kyslíku ve vodě. Povodí Moravy proto rozšířilo monitoring, instalovalo nové přístroje na měření kyslíku, norné stěny a řeku sleduje také pomocí dronů. Letos už došlo ke dvěma menším úhynům ryb u Bulhar a na jezu v Poštorné. Prognóza na nejbližší dny zůstává nepříznivá. Dlouhodobé zlepšení má podle vodohospodářů přinést hlavně modernizace čistíren a účinnější odstraňování fosforu. Společnost Cream je připravena převzít vyhořelou 34. budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Kvůli pokračujícím zásahům hasičů to ale zatím není možné. Firma požaduje, aby před předáním skončilo ohledání místa, zajištění důkazů a vyšetřování příčin požáru, které podle hasičů může trvat měsíce. Hasiči likvidují požár už 6. dnem, dále prolévají sutěny části objektu, která se minulý týden zřítila. Krizový štáb bude jednat každý den a řešit podmínky bezpečného předání budovy i zabezpečení okolí. Krim uvedla, že je připravena zajistit podbornou demolici, uhradit potřebná technická opatření a spolupracovat s úřady.
7: Rádio Jih. Počasí.
4: A kvůli pracovního týdne jdeme taky na tu slibovanou předpověď počasí. Ráno ještě většinou zataženo, s přeháňkami, výjimečně se může objevit i bouřka, na východě kraje může být i silnější. Postupně bude od jihozápadu ubývat oblačnost, odpoledne se sice mohou při zvětšené oblačnosti ještě vytvořit lokální a spíše krátké přeháňky, ale postupně bude převažovat polojasno. Večer a později v noci mohou přes jih kraje přesouvat ti se další přeháňky. Teploty do 30 stupňů Celsia v Jihomoravském, do 28 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Míříme k ranním teplotám. Bzenec, Ostrožka-Nová Ves 19, Břeclav, Podivín 20 stupňů Celsia.
9: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
7: Rádio Jih. Doprava.
4: A zdravíme za volanty. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati na úrovni Lidlu směrem do Otrokovice srazilo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením zdržení teď po ránu zatím kolem 5 minut, ale vypadá to, že bude narůstat. A pozor na silnici. 1/54 v obce Stráževice se srazila dvě osobní auto. Jedno je převrácené na místě, veškeré složky integrovaného záchranného systému. Probíhají aktuálně záchranné a vyprošťovací práce, tak počítejte s možným zdržením. Šťastnou středeční cestu z ranní jízdou rádia.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: A i další zpráva bude směřovat k řidičům. Dálniční známky by od příštího roku nemusely pravidelně zdražovat. Podrobnosti za chviličku, teď vám z Joy.

0: 11,5 minuty po 6. hodině ve středeční raní z Enrique Iglesias, co nevidět DJ Team Kamarát anebo Mandraže. A teď dobrá zpráva pro řidiče. Dálniční známky by od příštího roku nemuseli pravidelně zdražovat. Sněmovna totiž v prvním kole podpořila vládní návrh, který chce zrušit jejich každoroční navyšování podle inflace a délky dálniční sítě. Roční známka by tak měla i v dalších letech stát 2570 korun, měsíční pak vyjde na 480, desetidenní na 300 a jednodenní na 230 korun. Zachovány mají zůstat také slevy pro auta s alternativním pohonem. Ve hře je navíc změna jednodenní známky, snad už to doklepou tam nahoře, protože taky v ranní jízdě už o tom hovoříme pokolikáté, tedy ve hře je ta změna jednodenní známky v tom smyslu, že by mohla platit skutečně 24 hodin od zakoupení, ne jen do půlnoci stejného dne. Ministerstvo dopravy zmrazení cen obhajuje tím, že dálniční síť stále není hotová, řidiči na mnoha místech projíždějí stavbami a omezeními. Opozice naopak návrh kritizuje jako populistický a upozorňuje, že státu budou v dalších letech chybět stovky milionů korun. Návrh teď projedná hospodářský výbor, takže definitivní rozhodnutí ještě není, ale je to na dobré cestě, tak snad to dobře dopadne. Zdravíme znovu za volanty, posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Je středa 15.7.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: třeba. 19 a půl minuty po 6. hodině Mandra, že ona se smála ze středeční raní zde Dobré ráno Moravou, za chviličku Roxeťáci a nebo Luis Fonsi. A jak zasilo v dnešní aktuální předpovědi počasí, kterou jsme před pár minutkama nabízeli, ráno ještě většinou zataženo s přehánkami, tak třeba tady v Odoníně teď aktuálně prší. No, zahrádky to rozhodně potřebují, a když je to ten zahradnický déšť.
1: Jděte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Chtěl jsem jenom dodat, že když je to ten zahradnický déšť, tak je to úplně fantastické, ale už se sem do ranního vysílání jde další fantastická soutěž, ve které můžete získat elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. A to kolo získáte, dámy a pánové, když nám řeknete částku. Ano. To je jediné, co po vás chceme. Vaším úkolem je nabídnout částku, jakou ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. A není žádným tajemstvím, že ta částka je v řádu milionů korun a my bereme odchylku plus minus 100 tisíc korun. No, ve včerejším vysílání tady létali doslova do písmené melouny, tedy miliony. Zkoušeli jste to hned v několika případech a budeme to zkoušet i dnes, tedy v případě, že těsně před 7 hodinou, kdy nabídneme první dnešní šanci, si to kolo někdo z vás neodveze. Ta částka je jasná, ta je pevně daná. Řekněte nám ji a elektrokolo v hodnotě 50 000 korun je vaše. Více info na našem webu www.radiojich.cz. Jak bylo řečeno, v dnešní ranní jízdě rádích první šance získat toto elektrokolo v hodnotě 50 klacků získáte těsně před 7 hodinou.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

se háňkami. Je potřeba taky počítat s hity pro dobrou náladu, toto byl Luis Fonsi a Despacito. Z ranní zdy rádiek po půl sedmé třeba taky Pitbull a Kesha, Timber, Miley Cyrus. A nebo taky do kolečka dokola, Tomáš Klus. I v půli pracovního týdne nabídeme další čerstvé, tentokrát krátké jihomoravské zprávy, pořád se něco děje. I přesto, že máme po ránu zataženo a deštivo, v průběhu dne místy se sluníčkem a máme naměřit tropickou třicítku.

0: hřiště v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojich.cz. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Chtí mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Hezké a místy, deštivé středeční rárovinčujeme, ale upřímně, ta příroda to potřebovala, stejně jako naše zahrádky, jako prase drbání. Máme 2 minutky po 6:30, tady jsou slibované krátké.
11: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
12: Silné sucho na Hodonínsku výrazně snížilo hladinu řeky Moravy mezi Hodonínem a Slovenským Holíčem. Z vody proto vystoupily pozůstatky Masarykova mostu, který v dubnu roku 1945 vyhodili do povětří ustupující nacisté. Brno se chystá zbourat chátrající budovy v areálu bývalého dřevopodniku v ulici Rumiště nedaleko centra. Město už vypsalo soutěž na firmu, která objekty odstraní až na úroveň terénu.
11: Rádio Jih. Počasí.
12: Aktuálně v Uherském Hradišti 19 stupňů, tu samou teplotu hlásí Svatobořice Mistřín a Staré Město Uherského Hradiště, Moravský Žižkov měří 20.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: Na trase z Horonína na Veselí nad Moravou před Petrovem odklízí hasiči padlý strom z vozovky, projíždí se Kyvadlově, zdržení zatím minimální. Na Zlínsku na silnici 3. třídy při projezdu Žlutavou zasahují záchranné složky u nehody 3 osobních aut, projíždí se Kyvadlově. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati zase na úrovni Lidlu připomínáme směrem do Otrokovic se srazilo osobní auto s nákladním, počítejte proto s omezením zdržení zatím kolem 5 minut. A taky připomínáme na silnici 54 ve Strážovicích dopravní nehoda 2 osobních aut, jedno je převrácené, na místě kompletní složky integrovaného záchranného systému. Taky tady projíždějte velmi opatrně. Šťastnou středeční cestu z ranní zdou rádia i...
13: Plánujete koupit 2 či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.

6.41, bezcedeční radní s Timblem, tak Katy Perry, za chviličku Miley Cyrus a nebo Blink 182. Jak už jsme nakousli, ve financích se prý orientujeme zase o něco lépe. Index finanční gramotnosti letos dosáhl 58 bodů, tedy o bod víc než loni. Nejlépe si prý lidé ve věku od 50 do 64 let vedou. No podívejme, a také ti s vyšším odborným nebo vysokoškolským vzděláním. Největší jistotu

0: učíme a pomalu, ale jistě sbíráme ty body v indexu finanční gramotnosti. A když je řeč o penězích, můžete ušetřit 50 tisíc za elektrokolo. Za pár minut budeme dnes ve středu 15.7. poprvé soutěžit. Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Občerstvení u Sumce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pro mnohé z vás takový, řekněme, letně prázdninový sen, pojďme ho přetavit ve skutečnost. I letních prázdninách nabízí Rádio Jižní Moravy soutěž. V tomto případě v ní můžete získat značkové elektrokolo Krusy se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov. A vy už víte, co je vaším úkolem. Snad jenom mám takový pocit, že elektrokolo je ideální parťák pro všechny, kteří chtějí vyrazit dál, ale nechtějí se s každým kopcem hádat. Pořád si poctivě na tom elektrokole šlapete, jen vám podle mě zůstane víc síly na další výlet nebo dobrou náladu a třeba i zastávku na zmrzku. No, my už to samozřejmě necháme jen a jen na vás. Kdyby přece jenom někdo nevěděl, co je vaším úkolem, jak získat ono elektrokolo v hodnotě 50 000 korun, tak se vás ptáme, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. A slevy to byly obrovské, respektive se toho prodalo fakt hodně, takže když se ty slevy nasčítají, tak je to, věřte nebo ne, ale v řádu milionů korun. Takže nám nějaký ten milion nabídněte, bereme odchylku plus minus autobus 100 tisíc korun. Včera už éterem rádia jejich miliony létaly. Jak to bude dnes, zjistíme právě teď přes linku 518-345-678. Vy, kteří jste ještě netivovali, máte teď šanci. Dobré ráno, přejeme komu?
1: Dobré ráno, Markovi z Blatnice.
0: Nazdar, Marku, jak se máme?
1: A máme se dobře celkem při tom dešti, když jedeme do práce.
0: Super. Marku, odkud říká, že si prosím tě?
1: A z Blatnice, pod Svatým Antonínkem.
0: A jezdíš tam na kole?
1: Jezdím na kole, no.
0: Na obyčejném, v uvozovkách obyčejném?
1: Ano, v uvozovkách na obyčejném.
0: A rád bys elektrokolo, že vyměnil, abys mohl třeba dál si zajet někam?
1: Určitě.
0: Super, tak Marku, nebudeme tě zdržovat, když jedeš do práce, pojď sem nabídnout nějakou částku.
1: Částka, co jsem uvažoval já, tak no. 7 429 000.
0: 7 429 000, jo?
1: Ano.
0: Prosím tě, Maro, z Blatnice, uvažoval jsi nad tím sám, nebo ti někdo pomáhal?
1: Sám.
0: Sám, takže se nemusíš v případě výhry s někým dělit, jo?
1: Ne.
0: Super, no uvidíme, jestli 7 429 000 je ta správná částka, kterou zákazníci ušetřili na slevách v loňském roce. Držím, Maro, pěsti. Držím. Ale bohužel musím i tebe zklamat. 7 429 000 není správná částka.
1: Nedá se nic dělat, zkusíme příště.
0: Přesně tak, za 8 až 40 hodin to můžeš zkusit, případně vyrazit na tom klasickém kole. Měj se hezky, ať se ti daří.
1: Díky, mějte
0: se. Čau, čau. No, první dnešní šance nevyšla, ale částka hodně solidní. 7 429 000. Parádička. Další šance v další hodince, jenom připomínám, že partnerem soutěže je Top Cyklo Kyjov, kde mají na prodejně ve Svatoborské ulici v Kyjově nebo na e-shopu tak velký výběr skvělé ceny, že k ním jezdí lidé nakupovat z celé České republiky. A pak není divu, že ty slevy, respektive celková ta částka ohledně těch slev se pohybuje v milionech korun. No a navíc si u nich vyberete nejenom kola, ale i třeba helmu na kolo, všechno další, co potřebujete, co s tím souvisí, prostě příslušenství, neuvěřitelného množství tam je. Na výběr mají 40 značek jízdních kol, jen tak mimochodem a elektrokol, což nemá v Česku žádná další prodejna nebo e-shop. Více na www.top-cyklo.cz, kdyby náhodou někdo nechtěl čekat na onu výhru. Ale v té další hodince to zkusíme znova. www.radiojich.cz, podrobné informace o této soutěži taky na našem webu. Jeden jediný správný tip. Ta částka je naprosto jasně daná a elektrokolo v hodnotě 50 000 korun je vaše. Může se tak stát už další hodince středeční ranní jízdy.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Tomášku za dokola ve středeční raní z Dobré ráno Moravou po sedmé už DJ Bobo a Freedom, vzpomínka na léta 90. Tak to pěkně taneční, odstartujeme další hodinku středeční raní jízdy, přidají se Olivia Dean a nebo Miraj. A v poli pracovního týdne dodáme další čerstvé jihomoravské zprávy. Ač nám teď po ránu prší na několika místech jižní a jihovýchodní Moravy, tak přesto přeze všechno sucho odhalilo na řece Moravě pozůstatky Masarykova mostu mezi Hodoninem a Holíčem. Mrkneme na to a taky prozradíme, jak dneska bude. A vy nám doufám prozradíte tu správnou ušetřenou částku.

0: Radio.ich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Podivínský mazec, co to jako je?
2: Neposloucháš? Nevíš!
3: 15. ročník Traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu.

0: Vánoce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
5: Pro toho, kdo chce žít.
0: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticketport.

0: stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: I 2 minutky po 7 hodině přejeme dnes krásné střed.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Sucho odhalilo na řece Moravě po zůstatky Masarykova mostu mezi Hodonínem a Holíčem a Brno zbourá chátrající areál bývalého dřevopodniku. Silné sucho na Hodonínsku výrazně snížilo hladinu řeky Moravy mezi Hodonínem a Slovenským Holíčem. Z vody proto vystoupily pozůstatky Masarykova mostu, který v dubnu roku 1945 vyhodili do povětří ustupující nacisté. Téměř bez vody je také říčka Chvojnica a klesající hladina odhalila i odpad včetně pneumatiky. U Strážnice se Morava dostala do stavu sucha už v pondělí večer. Hladina klesla pod 80 cm a průtok pod 8 metrů krychlových za sekundu. Podle předpovědi meteorologů by se situace mohla změnit ze čtvrtka na pátek, kdy model počítá se ze stupem hladiny až o metra půl. Brno se chystá zbourat chátrající budovy v areálu bývalého dřevopodniku v ulici Rumiště nedaleko centra. Město už vypsalo soutěž na firmu, která objekty odstraní až na úroveň terénu. Výběr zhotovitele má trvat přibližně 2 měsíce, samotná demolice potom nejvýše 8 měsíců. V areálu v minulosti přebývali lidé bez domova a skvoteři. Po jeho oplocení ale podle strážníků potíže téměř ustaly. Brno zde plánovalo družstevní a obecní nájemní byty. Původní projekt se však bude upravovat, protože město už nepočítá s výstavbou takzvané brněnské třídy. Na uvolněné ploše, která byla pro tuto komunikaci vyhrazena, by měl po demolici dočasně vzniknout park.
1: Rádio Jih, počasí.
3: Po ránu, mokrý hádr na tlamu. Z kterého filmu to je?
2: Pupendo.
3: Dobře ty.
2: Je?
3: No ale my jsme tady po ránu měli dešťové kapky a sem tam ještě budeme mít, alespoň tak hovoří středeční předpověď počasí, kterou právě teď v ranní jízdě rádech nabízíme. Ráno ještě většinou zataženo s přehánkami, výjimečně se může objevit i bouřka. Na východě kraje může být i prý silnější. Postupně bude ale od jeho západu ubývat oblačnost. Odpoledne se sice mohou při zvětšené oblačnosti ještě vytvořit lokálně a spíše krátké přehánky, ale postupně bude převažovat polojasno. Večer a později večer se mohou přes jich kraje přesovat další přehánky. Teploty v Jihomoravském kraji do 30 stupňů Celsia, ve Zlínském maximálně 28 a teď po ránu v Brně, v Hroznové Lhotě nebo ve Vlčnově 19, Tvrdonice měří po ránu rovných 20 stupňů Celsia.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: Znovu míříme také na cesty v Brně v Soběšicích ve Vajsově ulici poblíž autobusové zastávky Malinová. Havarovalo osobní auto, na místě je blokován jeden jízdní pruh, počítejte s nárazovým zdržením. To na Zlínsku na silnici 3. třídy, připomínáme, při projezdu Žlutavou zasahují stále záchranné složky u nehody 3 osobních aut, tady se projíždí Kivadlově. I tady je potřeba počítat s nějakým tím zdržením a také připomínáme na silnici 1.54 v obci Strážovice u Hřbitova. Dopravní nehoda 2 osobních aut, jedno bylo na boku, tak projíždíte velmi opatrně. Šťastnou středeční cestu z ranní jízdou rádia, ať už míříte kamkoliv.
1: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
3: My tradičně po ránu taky míříme do kalendáře. I dneska prozradíme tedy ve středu 15.7. kdo z vás má svátek a zamíříme i do minulosti. Podíváme se třeba, kdy zmizeli takzvaní poštovní koníci a připomeneme taky rok 1933, kdy odstartoval americký pilot Wiley Post. Čemu? A proč? To se dozvíte za pár minut. Teď DJ Bobo, muzika z let 90. a Freedom. Krásný start další hodinky středeční raní.

0: Milí Jindřichové, my vám v půli pracovního týdne ve středu 15. července blahopřejeme k dnešnímu svátku. Mimochodem, Jindřich je atraktivním českým jménem. Jakoliv jméno zní měkce a mile, jeho nositelem je pán a vládce dle významu jména doslova vládce svého domu či domova. A takové vládce máme i tady na jižní a jihovýchodní Moravě, tak gratulace po ránu míří třeba na Břeclavsko, kde máme 113 chlapíků s tímto jménem, na Hodonínsku o kapičku více, tady to číslo je 130. Gratulace ale míří třeba na Zlínsko, kde máme 202 dnešního Slovence a na Znojemsku jich máme 232. I tam poputuje za chvíličku hudební dárek od Justina Timberlakea. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dneska slaví Kim a Cassandra, tak hafanům a kočičkám také všechno nej. A pojďme mrknout do historie, pojďme se podívat na nějakou tu zajímavost, jež se váží k 15. červenci. Tak třeba přesně před 68 lety se z brněnských ulic definitivně vytratili poštovní koníci. Ano, slyšíte dobře, poštovní koníci, koňské povozy, které po desetiletí rozvážely dopisy a balíky mezi nádražím a poštami, nahradili tehdy moderní dodávky. Byla to jedna z posledních služeb ve městě, kde koně ještě běžně pracovali. Automobily byly rychlejší, uvezli více zásilek a lépe zvládali rostoucí provoz. Dnes si pravda pošťáka s koňským povozem umíme představit už jen třeba na historických fotografiích, ale na stranu druhou, možná, že by se hodili do nějakých historických center nějakých měst na jižní a jihovýchodní Moravě. Určitě by to bylo zase třeba o kapičku ekologičtější. Byť jsem tam s nějakýma těma buchtama na zemi. No, míříme ještě hlouběji do historie. Do 15. července roku 1933 právě tehdy odstartoval americký pilot Wiley Post jako první člověk na světě na sólový let kolem země. A to s použitím autopilota a kompasu místo navigátora. Stal se tak vůbec prvním, kdo tento čin dokázal sám. Po více než 25 tisících kilometrech přistál o 7 dní později zpět v New Yorku. Jeho let ukázal, že moderní technika může pilotům velmi výrazně usnadnit dlouhé cesty. No ale zpátky k Jindřichům, jež mají dneska svátek. Pánové, čtvrt na osm, tady je pro vás od nás hudební dárek.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ve středeční ranní z Jirády do Alipa, co nevidět, taky Miraj, ale teď v 7 hodin na 22 minut ranní z Jirády, jeden vzkaz v láhvi.
1: Labradorka překazila rodině dojemný vzkaz do nebe. Ta plánovala opravdu něco velice hezkého, ale prostě Hafan řekl, ne, rodina z Velsu chtěla na den noc uctít památku zesnulého dědečka trochu netradičním způsobem. 39-letá dcera Emma Gainerová připravila dopis, vložila ho do láhve a chtěla ho symbolicky poslat po moři. No, jak už asi tušíte, nedošlo k tomu. Byl to první den nocu bez jejího tatínka, který letos v lednu zemřel na infarkt. Rodina se proto sešla na pobřeží městečka Leinfrvchán na severu Velsu, kde muž vyrůstal. Samotné vhození láhve do vody dostal na starost Emin švagr, jenže rodinný plán měl jedno velmi aktivního narušitele. Čtyřletá labradorka Koda totiž zahlédla láhev ve vlnách a okamžitě se za ní rozběhla do vody. No a jako správný labrador, který miluje plavání a aportování, během chvíle vylovala. Za okamžik už plavala zpátky ke břehu a nesla láhev hrdě v zubech. Nikdo z toho nebyl teda nějak extra nadšený, ale prostě tak to bylo. Emma později řekla, že to byl vlastně naprosto dokonalý okamžik. Její tatínek měl psi velmi rád, úplně miloval a podle ní by se celé situaci smál tak, až by se za břicho popadal. Rodina potom se rozhodla, že už v tom nadále pokračovat nebude, že už nic házet do moře nebude, protože by to dopadlo asi úplně stejně a labradorka by zase tu láhev donesla zpět. Emma teď přemýšlí, jak vzkaz příště poslat tak, aby ho Koda nestihla znovu zachránit. Tak jako myšlenka byla velice hezká, Hafan měl opačný názor, nakonec to dopadlo tak, že se tomu v uvozovkách všichni zasmáli a řekli, že i ten neboštík by z toho měl asi docela hezký zážitek, takže je to docela hezký příběh.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: jsi byla ty.
1: Ve středeční raní zděrády kapela Miraj a Drahokami. Po půl osmé Everything But The Girl. Z novějších třeba Alex Warren, Io Fever Dream, a nebo kousek 365 dní, Bacile Rugby a Nicole. A půli pracovního týdne taky prozradíme, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě. Už za chviličku další krátké jihomoravské zprávy a taky pozvánka na koupaliště. Nebojte, po ránu to sice vypadá na zataženo a deštivo, ale i dneska bude krásně, místy sluno, tropických 30 stupňů Celsia naměříme, alespoň tedy podle aktuální předpovědi počasí, a nadcházející dny by měly být obdobné. Takže koupák, hurá na něj!
2: Rádio jich míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DDBike.cz.
4: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme auto elektrikáře a mechanika do Pneuservisu. Servisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
5: Bez. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
8: Ekokom. ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
10: všude zdejší, všude je fajn.
1: Je půl osmé, vinčujeme krásné středeční ráno, Moravo.
2: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Opakované úhyny ryb v Dyji na Břeclavsku podle odborníků ukazují, že samotná krizová opatření problém nevyřeší. Největší potíží zůstává fosfor z komunálních čistíren, který spolu s vysokými teplotami, suchem a nízkým průtokem podporuje přemnožení sinic a úbytek kyslíku ve vodě. Společnost Krým je připravena převzít vyhořelou 34. budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Kvůli pokračujícímu zásahu hasičů to ale zatím není možné. Firma požaduje, aby před předáním skončilo ohledání místa, zajištění důkazů a vyšetřování příčin požáru, které podle hasičů může trvat měsíce.
2: Rádio Jih. Počasí.
11: Aktuálně měříme v Břeclavě a v Mutěnicích 20 stupňů, Jalubíma 19 a Zaječí 21.
2: Rádio Jih. doprava.
1: Hezké středeční ráno i za volanty, opatrně na D2 na 18,5 km ve směru na Břeclav. V pravém jízdním pruhu probíhá aktuálně údržba vozovky. Na D2 zůstáváme mezi 4. a 6. kilometrem směrem z Brna na Břeclav. Na Kranici probíhá údržba zeleně, i tady buďte opatrní. Připomínáme, v Brně v Soběšicích ve Vajsově ulici poblíž autobusové zastávky Malinová havarovalo osobní auto, na místě i nadále blokován jeden jízdní pruh. Šťastnou středeční cestu.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101,4, Brno 105.

0: 15. července. Myslím si, že ten letní a zimní čas teď asi nikdo neřeší, maximálně ten aktuální, který je mimochodem 7 hodin a 39 minut. My se přesto přeze všechno tomu času, jak už jsme naťukli, budeme přece jenom chvíličku věnovat, protože dámy a pánové, jestli už vás nebaví dvakrát do roka přetáčet hodiny, tak nic, zatím si ještě neoddechnete, protože střídání letního a zimního času má pokračovat minimálně dalších 5 let, tedy až do roku 2031. Kolikrát už jsme to tady rozebírali. Ministerstvo práce připravilo totiž návrh, podle kterého se budou hodiny dál posouvat vždy poslední neděli v březnu dopředu a poslední neděli v říjnu zase zpátky. Návrh sice ještě musí schválit vláda, ale počítá se s tím, že projde. Jak zaznělo i na jihu, Evropská unie už chtěla změnu času zrušit před několika lety. Říkali jsme, mluvili jsme tady o tom snad 105krát. Jednotlivé státy se ale nedokázaly dohodnout, jestli by měl natrvalo zůstat letní nebo zimní čas, a tak se debaty, vypadá to, povedou dál. Možná z toho bude taky další nějaký nekonečný seriál. Budeme konkurovat Dallasu nebo co. No ale taky jsme tady měli 1 600 000 studií, že, které hovořili o tom, že to je takové nebo makové, ale představte si, pořád je těch studií málo. A tak se nyní čeká na novou studii, která má posoudit dopady případné změny. Odborníci totiž dlouhodobě upozorní, že posouvání hodin může narušovat spánek, soustředění, pracovní výkon a podle pojišťoven navíc období změny času roste také riziko dopravních nehod. Česko ale samostřídání času zrušit nemůže, na společné řešení se musí shodnout celá Evropská unie, ale teď naše ministerstvo rozhodlo, že se 5 let nic měnit nebude, hotové, vyřízené.
1: Přitom já mám pocit, že když se o tom uvažovalo už, jak říkáš, roky a roky zpět, to jako rozhodně, to už jsou to možná desetiletí, když se o tom debatuje, to je hodně vousaté, tak mám pocit, že já teď nevím, který z těch časů, ale jeden byl jasně jako prokazatelně jako označený lepší, jako za ten lepší.
0: Jako to lidi z toho chutí, že?
1: Ano, takže jako svým způsobem problém by nebyl a myslím si, že by to jako, trofnu si tvrdit, 9 z 10 lidí uvítalo, jako kdyby se to už doopravdy
0: přestalo točit.
1: Nebo možná i 6 z 10, pořád by to byla nadpoloviční většina, no.
0: No nic, tak toto téma zase hodíme do šuplíku a za 5 roků to vytáhneme, možná za 4, možná za 3, když bude potřeba nějaké studie. Oprášíme. Se peníze v Evropské unii jsou na ty studie. Možná, že kdyby se třeba zeptali lidí, že, tak by v tom byl ještě větší guláš, ten ano, ten ne, tomu je to jedno, ten tu má uzádele, někdo řekne, že je horší chodit na ranní a na noční, než nějaké to střídání toho času. No ať tak nebo onak, máme to zaražené do roku 2031.
1: Jak prdy.
0: Tak nemusíme zase vědět o tvém zdravotním stavu úplně všechno. 7.41, pojďme za dalšími hity pro dobrou náladu.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Robin Schulz, James Blunt, OK, krásné středeční ráno Moravo. Máme 2 minutky po 7:45. A je tady další kolo naší soutěže, ve které někdo z vás získá elektrokolo v hodnotě 50 000 korun.

případě značkové elektrokolo Crucis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyclo Kyjov. No a elektrokolo vám určitě pomůže otevřít cesty, na které jste si třeba dříve netroufli, pomůže v kopcích, prodlouží výlet a vrátí radost z pohybu. Třeba i některým z vás, kteří už na kole dlouho neseděli, i když opatrně. No a co pro to udělat, abyste získali toto elektrokolo v hodnotě 50 000 korun? Nabídnout nám peníze. Tedy ne, že byste si to jako kolo u nás zaplatili, ale my chceme znát částku, kterou ušetřili dohromady zákazníci Top Cyclo Kyjov při nákupu elektrokola jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Napovíme, že částka je v řádu milionu korun a bereme od

0: bloku plus minus 100 000 korun. Když vám nabídnete to správné číslo, teď hned bude elektrokolo v hodnotě 50 000 korun vaše. Tak jednoduché to je. Tak volejte na 518 345 678. Krásné ráno přejeme komu?
1: Dobré ráno, tady Magda.
0: Magda volá odkud?
1: Z Brzence.
0: A Magda jezdí ráda na kole.
1: Ale jo, určitě.
0: Jak často?
1: Jezdím každé ráno do práce a práce a výlety.
0: A kolik to máš do práce kilometru plus minus autobus?
1: 3,5.
0: 3,5 kiláku, tam 3,5 kiláku zpátky, takže každý den počítám dobře 7 kilometrů.
1: Ano.
0: To by se hodilo to elektrokolo, co?
1: No tak určitě.
0: To by bylo zase o kapičku snažší. Tak Magdi, my ti držíme samozřejmě pěsti, je to jen a jen na tobě. Když řekneš správné číslo, elektrokolo bude hned tvoje. Ne žádné slesování, ne žádné vybírání, nic. Prostě je tady daná částka, poprosíme tě i o tvé číslo.
1: Takže 14 635 428.
0: Ty kráso, si připadám jak účetní fantolci teď. Takže zkontrolujme to, jo, jestli jsem si to dobře napsal. 14 365 428. Jestli slyší finančák, tak vítaj. Takže Magdi, 14 365 428, jo?
1: Ano.
0: Už to je to správné to číslo, jo?
1: Ano.
0: Teda ty nejsi vůbec při zemi a já si myslím, že to je dobře. Jestli to teda bude správné číslo, se dozvíme právě včílek. Ale ne, čověče, taky ne. Ani 14 365 428 peněz není to správné číslo.
1: Dobře.
0: Myslíš si, že to je víc, anebo míň, Magdi?
1: No, myslím si, že to bude víc.
0: Myslíš, že ještě víc, jo? Ty brďo, no víš co, když na tom kole nikdo neodjede, tak to zkus za 48 hodin znova, jo?
1: Jasně, ano.
0: Tak jo, děkujeme, měj se hezky,
1: ahoj. Ahoj, ahoj.
0: Čau, čau. Tak jako říct 14 milionů korun a ještě si myslet, že to je víc, ty brďo. No, co k tomu dodat? Nemůžeme nic. Víme tady. Je tu hubu zavřenou v tomto případě. No nic, dámy a pánové, prostě je to hra, ale my pevně věříme, že se to podaří a už možná dneska, protože další šance rozhodně přijdou. Partnerem soutěže je i nadále prodejna a e-shop Top Cyklo Kyjov. Díky slevám až 50% jdou Top Cyklo Kyjov koupit kvalitní elektrokola se středovým motorem již od 30 000 korun a všechna kola si můžete nechat upravit podle svých představ, například ze zdravotních důvodů, třeba tak, aby při jízdě nebolela záda, nebo dokonce prý mezi nohama. Ano, i to si tam můžete upravit. Více na www.top-cyklo.cz a také ještě jeden web přidáme www.radiojich.cz. Tam naleznete podrobné informace o naší soutěži. Připomínám, od rána do večera soutěžíme o kolo v hodnotě 50 000 korun. O to elektrokolo. A my pevně věříme, že to co nejdřív padne, protože je tady ta přímá uměra. Číslo je dané. Stačí jen, abyste ho nabídli.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

vrcholy pracovního týdne ve středu 15. července. Ještě předtím ale nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy. Podíváme se i do Zlína. Předání vyhořelé budovy právě ve Zlíně se prozatím odkládá. Prozradíme proč. Prozradíme taky, jak dneska bude. Tak co, rozplyne se po ráno to oblačno a sem tam i to deštivo. No, prozradíme více díky meteorologům, ale hlavně i dnes na rádiu jich budeme soutěžit dál o

0: Zet. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz
1: MKLV Fest v Mikulově. To

0: se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit?

0: kaufland.com.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Dobré středeční ráno, Moravo, odbíjí 8. hodina.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
3: www.klimastyle.cz.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: Krizová opatření proti úhynu ryby v Dýdle odborníků nestačí a předání vyhořelé budovy ve Zlíně se prozatím odkládá. Opakované úhyny ryb v Dýně na Břeclavsku podle odborníků ukazují, že samotná krizová opatření problém nevyřeší. Největší potíží zůstává fosfor z komunálních čistíren, který spolu s vysokými teplotami, suchem a nízkým průtokem podporuje přemnožení sinic a úbytek kyslíku ve vodě. Povodí Moravy proto rozšířilo monitoring, instalovalo nové přístroje na měření kyslíku norné stěny a řeku sleduje také pomocí dronů. Letos už ale došlo ke dvěma menším úhynům ryb u Bulhara na jezu v Poštorné. Prognóza na nejbližší dny zůstává nepříznivá. Dlouhodobé zlepšení má podle vodohospodářů přinést hlavně modernizace čistíren a účinnější odstraňování fosforu. Společnost Cream je připravena převzít vyhořelou 34. budovu v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Kvůli pokračujícímu zásahu hasičů to ale zatím není možné. Firma požaduje, aby před předáním skončilo ohledání místa, zajištění důkazů a vyšetřování příčin požáru, které podle hasičů může trvat měsíce. Hasiči včera likvidovali požáru 6. dnem a dále prolévají sutěny části objektu, která se minulý týden zřítila. Krizový štáb bude jednat každý den a řešit podmínky bezpečného předání budovy i zabezpečení okolí. Společnost Cream uvedla, že je připravena zajistit odbornou demolici, uhradit potřebná technická opatření a spolupracovat s úřady.
5: Rádio Jih. Počasí.
2: Ráno ještě většinou zataženo s přeháňkami, výjimečně se může objevit bouřka, na východě kraje by mohla být i silnější, postupně bude ale podle meteorologů od jihozápadu ubývat právě oblačnost. Odpoledne se sice mohou při zvětšené oblačnosti ještě vytvořit lokálně a spíše krátké přeháňky, ale postupně bude převažovat polojasno. Večera později večer se mohou přes jih kraje přesouvat další přeháňky. Teploty v půli pracovního týdne až tropických 30 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 28 a po ránu rovné 20 měříme ve Zlíně, Louce, Moravském Žižkově i Uherském Ostrohu.
7: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
5: Rádio Jih, doprava.
2: Na příjezdu do Brna směrem od Výškova havaroval motorkář, došlo ke zranění, počítejte s omezením provozu a se zdržením, jde o silnici 2. třídy číslo 430. Na trase Uherské Hradiště Uherský Ostroh na průtahu Kunovic na třídě Vítězství se srazilo nákladní auto s dodávkou, blokován je provoz v jednom pruhu, očekávejte zdržení. A na dálnici D1 na 190,5 km ve směru na Výškov u sjezdu na výstaviště došlo v koloně ke střetu dvou osobních aut, i tady je potřeba počítat se zdržením. Šťastnou středeční cestu a místy pevné nervy.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: 8 hodin 2 minutky, tady jsou Jay-Z a Alicia Keys, Empire State of Mind. No a krom hitů pro dobrou náladu třeba v této hodince nabídneme i soutěž.

0: 8 hodin a 10 minut. Krásné středeční ráno, Moravo. Posloucháte Ranní jízdu rádia jich. No a my tady máme léto v plném proudu, prázdniny jsou v plném proudu, teploty často za hranicí tropické třicítky. No dneska po ránu to sice tak nevypadá, ale jak už jsme říkali v předpovědi počasí, zase bude sluníčko a naměříme až 30 stupňů Celsia. No a my jsme velmi rádi, že se v Břeclavi po velké rekonstrukci otevřelo, jak už jsme ostatně na rádiu jich informovali, začátkem července letní koupaliště. Byť zatím v omezeném zkušebním provozu. A i o tom dnes bude řeč, neboť naším hostem je pan Petr Lichtnegr, ředitel městské společnosti Tereza Břeclav, která koupaliště provozuje. Dobré ráno, pane řediteli.
1: Dobré ráno, přeji.
0: V podstatě po 60 letech od prvního otevření se tedy Břeclav dočkala nutné rekonstrukce areálu sloužícího k letním radovánkám. Dá se říci, že máme v Břeclavi úplně nové koupaliště, nebo šlo třeba jenom nějaké kosmetické úpravy?
1: Ne, nejedná se o žádné drobné úpravy, ale jde skutečně o zcela nové koupaliště. Máme nové bazény z nerezu od renomovaného výrobce, máme kompletně novou technologii a pro návštěvníky jsme také vybudovali nové velkorysé sociální zázemí.
0: Mm-hmm. My už jsme prozradili, že koupaliště je teď otevřené ve zkušebním provozu. Prozradíte našim posluchačům a návštěvníkům, proč tomu tak je?
1: Koupaliště je vlastně součástí většího projektu, který je realizován městem Břeclav, za což bych chtěl teď tady v rádiu poděkovat vedení města. Výstavbu koupaliště se nám ve spolupráci s městem a se zhotovitelem podařilo v rámci tohoto projektu urychlit tak, že jsme je mohli zprovoznit již začátkem letošní sezóny. To nás velice těší a my nyní potřebujeme odzkoušet a doladit spoustu technických a provozních detailů, kterých si návštěvník snad doufám, že ani nevšimne. Ale právě proto je tento zkušební provoz velice důležitý, byť v omezeném režimu.
0: Já jsem se dočetl, že aktuálně je limit, co se týče počtu návštěvníků 999, někde se uvádí také tisícovka. Proč třeba zrovna toto číslo? A můžete prozradit i, jaká bude plná kapacita?
1: Ano, je to tak. Toto číslo je dáno legislativou pro zkušební provoz. Nové zázemí je ale dimenzované pro více než 2300 návštěvníků, na které se dostaneme za rok v plném provozu.
0: Mm-hmm. No ale já to chápu, tu omezenou kapacitu, ale představa, že někdo jede třeba, já nevím, z Moravské, z Prušánek, z Kostice, přijede do Břeclavy a tam u poklady řeknou, že už je kapacita plná, to asi nepotěší ten, který by jel třeba z Charvatské, nebo šel pěšky. Mohou se někde dozvědět lidé, návštěvníci, než vyrazí, jaká je aktuální návštěvnost, jak blízko je k naplnění té omezené kapacity?
1: Určitě. Na našich webových stránkách zobrazujeme aktuální počet návštěvníků, ale i teplotu vody a vzduchu. A co se parkování týká, jsou nová parkoviště v okolí areálu prozatím zdarma a v případě obsazenosti je možné zaparkovat na Kufnerově nábřeží u bývalé tržnice, odkud je to potom asi jenom 5 až 10 minut pěšky.
0: Jo, to už je fakt jenom kousek. Z rádia držíme pěstí, ať zkušební provoz šlape jako hodinky a návštěvníci si užívají vodních radovánek. V našem povídání s panem Petrem Lichtnegrem budeme pokračovat i za malou chvíli a tématem bude využití vody přímo z řeky Dyje a také i skvělý systém rychlého plavání. Zůstaňte s námi, dozvíte se více. Teď už další z hitů pro dobrou náladu, tady kapela Poetika a Blízko.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jsou další hity pro dobrou náladu, co nevědět, James Mráz nebo třeba taky Shakira. No a v ranní jízdě rádi zůstává naším hostem šéf Břeclavské Terezy, pan Petr Lichtneger, a mluvíme o nově otevřeném koupališti v Břeclavi. Pane řediteli, pojďme rovnou na to velmi často probírané téma. Odkud berete vodu? Je pravda, že v bazénech máme vodu z řeky Dyje? A pokud ano, jak ji čistíte?
1: Je pravda, že odběr vody z řeky Dyje je jedna z možností našeho koupaliště. Voda ale v tom případě prochází špičkovou úpravou, čiřením, vločkováním a čištěním přes aktivní uhlí. Voda je pak dokonale čistá, samozřejmě i tak se bez bazénové chemie neobejdeme. Máme ale potřeby i možnost využití vody z vodovodního řádu, takže v tomhle určitě není problém ani v těchto dnech.
0: Takže všichni návštěvníci mohou být klidní, voda v břeclavském koupališti je naprosto čistá. Je voda v bazénech třeba i nějak vyhřívaná nebo spoléháte jenom na sluníčko?
1: Ne, pro tak velký objem vody by její dohřívání bylo skutečně neekonomické a vlastně neekologické, takže ano, sluníčko je rozhodující.
0: No a pojďme k nějakým atrakcím na tom novém koupališti. Na co se třeba mohou těšit rodiny s dětmi?
1: Tak na koupališti máme nové skluzavky, tobogán a spoustu moderních bazénových atrakcí, jako jsou chrlíče, fontány, lezecké prvky a podobně, takže děcka se můžou vyřádit do sytosti.
0: Předpokládám, pardon, chtěl jsem ještě něco dodat?
1: Chtěl jsem dodat, že také máme samotný bezpečný dětský bazén, oddělený s malými skluzavkami i tobogánem, a za rok v plném provozu k tomu přibude i nové brouzdaliště pro ty nejmenší.
0: Paráda. Předpokládám, že jste ale taky nezapomněli ani na kondiční plavce?
1: Určitě nezapomněli. V hlavním bazénu jsou vyčleněné plavecké dráhy 50 metrů dlouhé, kde se plavčíci starají, aby lidé měli možnost nerušeného plavání. Tyto dráhy jsou od atrakcí oddělené i konstrukčně, takže nedochází ke vzájemnému ovlivňování.
0: No a pro ty, co chtějí jít jen rychle si zaplavat, máte takzvaný abonentní systém. Můžete prozradit posluchačům a návštěvníkům, jak to vlastně funguje?
1: To je skvělá připomínka, je to tak. Naši abonenti s předplacenými čipovými hodinkami mají nejenom výhodnější ceny, ale pokud mezi vstupem a výstupem neuplyne více než 2 hodiny, strhne se jim snížené krátkodobé vstupné. To je samozřejmě výhodné pro kondiční plavce, co si přijdou na koupák zaplavat svých pár kilometrů třeba každý den, a je jedno, v kterou denní dobu to bude. Jinak máme samozřejmě i snížené ceny v závěru dne pro všechny.
0: Říká ředitel Terezy Břeclav a nutno podotknout, že to zní opravdu skvěle. Ale znáte to, co když nám na koupališti vyhládne u vody, naprosto běžná věc. Zapomeňte na nějaké oschlé párky v rohlíku nebo přesmažené, zmražené polotovary. V Břeclavi na to jdou jinak. O gastru na břeclavském koupališti, anketě pro lidi a velkých plánech na propojení s krytým bazénem si budeme na rádiích povídat už po dalším songu.
2: Rádio Jih, nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: a 20 minut je hostem stále ranní zde rádi jejich ředitel Terezy Břeclav, pan Petr Lichtnegr. Pane řediteli, na koupaliště jistě patří i dobré jídlo. Klasické stánky s unaveným smažákem u vás ale prý neuvidíme. Tak jaký gastrokoncept jste tedy pro návštěvníky připravili? Na co dobrého si můžeme zajít?
1: Na našem koupališti vzniklo bistro Koupák a zóna s food trucky. Obojí je provozováno mladými nadšenci a snad i talenty české gastroscény. Jsou to pánové Pedro ze Street Food z Mikulova a pan Janča z Dobrota Café v Břeclavi. Takže náš návštěvník může určitě očekávat kvalitní a čerstvé suroviny. Na menu jsou burgery, trhané maso, saláty, langoše a řada dalších specialit, ale najde se i to české tradiční jídlo. Pozor, jako je třeba ten smažák nebo párek v rohlíku. Samozřejmě v lepší kvalitě. K tomu patří výběrová káva, zmrzlina, dezerty a další sladkosti.
0: No ale na moje hezké oči to asi nedostanu, že je gratis, takže důležitá věc ohledně financí. Dá se v celém areálu platit kartou nebo u sebe musí lidé nosit prašule, hotovost?
1: Ne, žádné peníze v plavkách nebo na krku. Myslím, že elektronické placení by mělo být dnes již standardem a jinak tomu není ani u nás. V bistru je navíc možné zaplatit abonentským náramkem.
0: Uhum. Zpátky ale, pane řediteli, ke koupališti jako celku. Zmínili jsme, že jde o zkušební provoz, tak by se určitě hodila třeba i nějaká zpětná vazba od návštěvníků. Mohu vám nějak předat třeba jejich názor?
1: Ano, děkuji za otázku. Velmi nás zajímají podněty od návštěvníků. Spustili jsme proto anketu, kde nám lidé mohou psát své postřehy a podněty, které na podzim pečlivě vyhodnotíme. Anketu je možné vyplnit digitálně a je dostupná přes QR kód, který dostanete s letáčkem třeba na pokladně. Vyplněním naší ankety tak máte reálnou možnost spolupodílet se na vyladění provozu a na přípravě bezvadné sezóny pro příští rok.
0: My jsme prozradili, že venkovní koupaliště je ve zkušebním provozu, slouží alespoň prozatím maximálně pro 1000 návštěvníků, ale ví se, že se pracuje i na krytém bazénu. Tak jak tam práce pokračují?
1: Ano, kompletní rekonstrukce krytého bazénu je součástí zmíněného projektu. K tomu patří také z brusu nové saunové centrum. Práce jsou v plném proudu. Ostatně návštěvníci koupaliště mohou stavební činnost ve bezprostředním sousedství nerušeně přihlížet a pozorovat.
0: No a kdy se dočkáme finálního propojení toho krytého bazénu s venkovním koupalištěm?
1: Dokončení krytého bazénu a propojení obou areálů plánujeme na duben 2027. Vznikne tak jeden parádní komplex pro plavecký sport, relaxaci a rekreaci.
0: Pane řediteli, no já vám moc děkuju za rozhovor, za užitečné zajímavé informace a přejeme samozřejmě spoustu spokojených plavců a milovníků vodních radovánek a přejeme, ať se vám daří.
1: Děkuji za vaše přání a za pozvání do rádia. Já bych rád tímto pozval všechny posluchače k nám na koupaliště. My se budeme na vás těšit.
0: Hostem ranní zde rádiek byl Petr Lichtnegr z Terezy Břeclav, jež je provozovatelem koupaliště, na které jste, jak už bylo řečeno, tímto srdečně zváni. Zbalte plavky a vyrazte jej vyzkoušet. My hrajeme dál pohodové ráno s rádiem.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Hi, jedu! Hi-Bike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Hi-Bike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. Tady je doma.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
7: Dobré středeční ráno, Moravo, máme minutku po půl deváté.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Silné sucho na Hodonínsku výrazně snížilo hladinu řeky Moravy mezi Hodonínem a Slovenským Holíčem. Z vody proto vystoupily pozůstatky Masarykova mostu, který v dubnu 1945 vyhodili do povětří ustupující nacisté. Brno se chystá zbourat chátrající budovy v areálu bývalého dřevopodniku v ulici Rumiště nedaleko centra. Město už vypsalo soutěž na firmu, která objekty odstraní až na úroveň terénu.
8: Rádio Jih. Počasí.
9: Aktuálně ve Zlíně nějakých 22 stupňů, 21 hlásí Tvarožná Lhota, Mikulova, Traplice.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Míříme znovu na cesty, připomínáme na dálnici D1 na 208,5 kilometru směrem z Vyškova na Brno. Se v koloně v levém pruhu srazila 3 osobní auta, očekávejte stále zdržení. Na D46 se na prvním kilometru směrem z Vyškova na Olomouc stojí na krajnici porouchané nákladní auto, projíždějte opatrně. A taky připomínáme na trase Uherské Radiště Uherský Ostroh na průtahu Kunovic na třídě Vítězství se srazilo nákladní auto s dodávkou, blokovaný provoz v jednom pruhu, očekávejte také zdržení. Tak pevné nervy, si hem šťastnou středeční cestu.

0: Katy Perry ve středeční ranní jízdě. Dobré ráno, Moravo, čas 8.39. Posedět si u vínečka s parádním výhledem. Ano, můžem. Jsme přece na Jižní Moravě a máme tady rádio Jich, rádio Jižní Moravy. A taky vinařství Nechory.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A právě do vinařství Nechory, které najdeme v Prušánkách, pro vás máme poukaz v hodnotě 500 korun. Rodina vinařství Nechory z Prušánek hospodaří na 26 hektarech vlastních vinic, kde spojuje úctu k přírodě s nejmodernějšími technologiemi. V jejich nabídce tak najdeme špičková svěží bílá vína, ovocitné klarety i elegantní červená vína zrající v dubových sudech. Nově otevřené moderní prostory v Nechorách, které rozhodně stojí za návštěvu, navíc lákají nařízené degustace, firemní akce a její zmíněný jedinečný výhled na náš vinařský kraj. Dobré ráno, komu? Halo, halo, tady radní z
2: Přerova.
0: Tak poprosím, dejte si potichu rádio, jestli by to šlo.
2: Ano.
0: Lepší, tak koho pak máme na drátku, dobré ráno.
2: Tady máme Marka Gabora.
0: Marek volá odkud?
2: Z Přerova.
0: A Marek zná pravidla naší soutěže?
2: Jo, jo.
0: Tak budeš si dávat pozor na jazyk?
2: Zkusím to.
0: Tak jdeme na to. Zapršelo u vás včera?
2: Pršelo včera.
0: A pršelo hodně?
2: Chviličku.
0: Takže tak 5-10 mm napršelo asi, ne?
2: No, 10, no, centimetrů.
0: Bojíš se hromu a blesku?
2: Prosím?
0: Jestli se bojíš hromu a blesku?
2: Bojím se hromu a blesku.
0: Zaleze vždycky pod postel, když je bouřka?
2: No, do skříně.
0: Do skříně, no. Tam na tebe vypadne nějaký kostlivec vždycky, že?
2: Jo, no.
0: A viděl jsi ho někdy, toho kostlivca?
2: V životě ne.
0: V životě ne. A teď ještě prozrať, kdo ti tam radil, protože na konci bylo v životě ne?
2: A ne, prosím? Ne?
0: Kdo ti tam radil, prosím tě?
2: Nám poslouchá rád, že on taky mluví.
0: Jo, jako sám, no, protože on řekl ne na konci té věty a ty jsi to ještě zopakoval a ne, nechceme slyšet, takže mi to líto, dneska to neklapne, měj se hezky, ahoj. Je, vůbec taková nápověda není dobrá. Tak dneska nám to nedopadlo dobře, snad zítra uslyšíme, uvidíme. V raní zdi rádio Jich, teď J-Lo a Pitbull.
1: Rádio Jich, rádio Jižní Moravy.
3: J-Lo!

0: těch plavkách budete chodit.
1: Je to tak, k létu plavky sice patří, ale některá města se na to zrovna netváří. V malebné italské Vareně je turisté musí nechat na pláži. Vesnice na břehu Komského jezera totiž zakázala pohyb po ulicích a obchodech v plavkách nebo s odhaleným hrudníkem. Navíc za porušení nového pravidla hrozí tučná pokuta od 50 do 200 eur, tady může dosáhnout až téměř 5000 korun. Zákaz se nevztahuje na pláže, mola ani přístaviště, kde je podobné oblečení samozřejmě dále povolené, ono by to ani snad jinak nešlo. Varena má jen asi 700 stálých obyvatel. Každoročně jela navštíví stovky tisíc turistů a město je velmi oblíbené. Místní radnice chce novými pravidly chránit klidnou atmosféru úzké uličky i kvalitu života obyvatel. Součástí opatření je také omezení turistických skupin na maximálně 25 lidí, takže byste ve Vareně neměli vidět nějakou tu skupinku, která má 30, 40 a 50 členů, pak před nimi stojí nějaký ten picmošek jako s nějakým tím, s nějakou tou vlaječkou a ukazuje jim krásy toho daného městečka, takže určeno na maximálně 25 lidí. Navíc průvodci nesmí při výkladu prý použít zesilovače zvuku, aby zbytečně rušili okolí. Je to teď taková oblíbená věc, že si právě průvodci jednotlivých skupin různě po celé té Evropě nosí takové ty buď už tlampače nebo klidně nějaké ty repráčky a tak, aby je slyšeli úplně všichni. A je pravda, že může to některé potom, které to třeba vůbec nezajímá, rušit. Starosta obce Mauro Manzoni uvedl, že město návštěvníky vítá masový turismus, ale nesmí jít na úkor místních. My můžeme na závěr dodat, že podobná pravidla už dříve zavedla další italská letoviska, například Sorrento, Portofino nebo i zmiňované Benátky, u kterých jsme se teď bavili zase klidně o nějakém 50-eurovém vstupu do města, že i to se tam může vyskytnout. No jde vidět, že v Itálii si jako dopravdy svého hledí a snaží se tomu overturismu nějakým způsobem jako zamezit.
0: A tak asi nechceš se dívat na, se producíruje někdo, ne?
1: No vypadá to blbě. Přiznám se, že člověk, když je v létě na dovolené a jde si sednout i do restaurace na nějaký oběd nebo něco, tak by mě v životě nenapadlo tam do té reštiky, i když je třeba úplně u moře dojít jako v plavkách, připadne mi to,
0: a to, má, a to
1: padlé
0: má,
1: na hlavu. Jako
0: a to no. Máš co ukázat, že?
1: No.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

slyšenou Sindrosem, který už za chvíličku nabídne další čerstvé jihomoravské zprávy. Dozvíte se, že Brno zbourá chátrající areál bývalého dřevopodniku. A po 9. hodině zkusíme zase.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Dubravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonín.cz.
2: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
3: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026. Největší československý festival přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
4: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Loli Pops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
9: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
10: Hezké středeční ráno je 9.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Sucho odhalilo na řece Moravě pozůstatky Masarykova mostu mezi Hodonínem a Holíčem a Brno zbourá chátrající areál bývalého dřevopodniku. Silné sucho na Hodonínsku výrazně snížilo hladinu řeky Moravy mezi Hodonínem a Slovenským Holíčem. Z vody proto vystoupily pozůstatky Masarykova mostu, který v dubnu 1945 vyhodili do povětří ustupující nacisté. Téměř bez vody je také říčka Chvojnica. Klesající hladina odhalila i odpad, včetně pneumatiky. U Strážnice se Morava dostala do stavu sucha až v pondělí večer. Hladina klesla pod 80 cm a průtok pod 8 metrů krychlových za sekundu. Podle předpovědi meteorologů by se situace mohla změnit ze čtvrtka na pátek, kdy model počítá se vzestupem hladiny až o metra půl. Brno se chystá zbourat chátrající budovy v areálu bývalého dřevopodniku v ulici Rumiště nedaleko centra. Město už vypsalo soutěž na firmu, která objekty odstraní až na úroveň terénu. Výběr zhotovitele má trvat přibližně 2 měsíce, samotná demolice potom nejvýše 8 měsíců. V areálu v minulosti přebývali lidé bez domova a skvoteři. Po jeho oplocení ale podle strážníků potíže téměř ustaly. Brno zde plánovalo družstevní a obecní nájemní byty, původní projekt se však bude upravovat, protože město už nepočítá s výstavbou tzv. Brněnské třídy. Na uvolněné ploše, která byla pro tuto komunikaci vyhrazena, by měl po demolici dočasně vzniknout park.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: Tak po ránu jsme měli zataženo sem tam i deštivo, ale meteorologové slibují, že od jeho západu začne ubývat oblačnost a vlastně už sem tam vidíme nějaký ten sluneční paprsek. Odpoledne se sice mohou při zvětšené oblačnosti ještě vytvořit nějaké lokální, ale spíše krátké přehánky, ale postupně bude převažovat polojasno. Večer a později večer se mohou přes jejich kraje přesunout další přehánky. Tak když nám to zalije zahrádky a nebudeme muset letat z konvu, jedině dobře. V průběhu dne dnes maximálně 30 stupňů Celsia ve Zlínském kraji 28 a aktuálně Moutnice 21, Kyjov 22, stejně jako Blatnice pod Svatým Antonínkem. Zdravíme i do Zaječí, kde měříte 23 stupňů Celsia.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: A ještě na cesty, tedy na dálnici D1 a D2, na D1 na 208,5 kilometru, připomínáme, směrem z Vyškova na Brno se v koloně v levém pruhu srazila 3 osobní auta, očekávejte nadále zdržení z D1 na D2 mezi 4. a 6. kilometrem, směrem z Brna na Břeclav na krajnici probíhá údržba zeleně, taky tady opatrně. Šťastnou středeční cestu.

0: běhu Atomic Kitten, Whole Again, za chvíličku Somber, anebo kapela Krištof a Na viděnou. No konečně Na viděnou také s Verčou, ahoj!
1: Ahoj!
0: A hned tady bude kulomet otázek. Jak se vám cestuje vlakem? Jsou nádraží čistá? Cítíte se na něj bezpečně a dozvíte se včas, co dělat při zpoždění? To je otázek, co?
1: No.
0: Správa železnic vůbec poprvé udělala takovou anketku a ptá se cestujících, co a jak. Budou dostávat sodu. No, mrkneme na to za pár minut.
1: Tak já budu typovat, jo? Tak.
2: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jižní a jihovýchodní Moravu, za chviličku Bon Jovi a It's My Life. No a v našem životě se musíme přesouvat z bodu A do bodu B, někdo chodí pěšky, někdo jezdí na kole, možná někdo bude díky soutěži na rádiu jich už brzy jezdit na novém elektrokole, někdo jezdí autem, někdo busem, někdo třeba taky vlakem. A k vlakům se dostáváme, už jsme tady měli ty otázečky, jakže se vám cestuje vlakem, zdali pak jsou nádraží čistá, cítíte se na nich bezpečně a dozvíte se včas, co dělat při zpoždění.
1: To by právě Vlastia mělo odpovídat.
0: No ale toto není primárně o ježdění vlakem, jo? Protože na toto se ptají cestujících a vůbec poprvé Správa železnic na nádražích rozmístila plakáty s QR kódem, který má zákazníky zavést do online dotazníku. V něm mohou ohodnotit třeba konkrétní stanici, jestli se ti líbí třeba Břeclavské nádraží nebo Hodonínské, její bezbariérovost, čistotu, návaznost spojů nebo způsob informování při mimořádnostech. Nechybí ani prostor pro vlastní pochvalu nebo připomínku, těch bude možná víc. Správa železnic chce výsledky využít při dalších úpravách nádraží, služeb i komunikace s cestujícími. A jen pro pořádek, Správa železnic se stará hlavně o koleje a většinu nádraží. Samotné vlaky provozují České dráhy, Regiojet a další dopravci, proto o tom nehovoří vlastně, ale já. Takže, jestli máte něco na srdíčku a dnes a denně cestujete a říkáte si, že ta nádražní budova je blbá v tom, nebo nevyhovuje to či ono, tak určitě tam najdete dneska nějaký ten QR kód i v nadcházejících dnech. Normálně ho naskenujte a jak budete mít chviličku, přijde to na dvě minutky, nějaké základní věci. Jestli se něco změní, je otázka, jo? Ale když už teda Správa železnic poprvé vůbec v historii dělá takovou anketku, tak by bylo škoda, vy, kteří velmi často cestujete prostě těmi vlaky, býváte v těch nádražních budovách, abyste jim nějakým způsobem nepomohli.
1: A tak to bude teďka asi na deal, že? Než se jako...
0: No tak podívej se, po dobu letních prázdnin budou schraňovat ty informace, pak se to bude do Vánoc, otázka, do kterých vyhodnocovat. No a pak se udělá třeba nějaká 5 nebo 10letka, možná 20letka a třeba se něco změní, ale ne, nechceme si to dělat samozřejmě prču. Je dobré, že ty informace sosají od samotných těch cestujících, protože kdo jiný by měl říct, jestli to, či ono je dobré, anebo špatné, než samotný člověk, jasně, který dnes a denně cestuje. Tak šťastnou cestu, ať už používáte jakýkoliv prostředek dopravní, vám posíláme další z hitu pro dobrou náladu. Tady je Bon Jovi.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jižní Moravy, protože už co nevidět, na našich neuvěřitelně dlouhatrnánských cyklostezkách budete moci vyzkoušet z Brusu nové elektrokolo.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Kdy jsi naposledy jela na kole?
2: To už bude chvilka, to bude.
0: Chvilka je co?
2: Já rok, nevím, počkej, to je jako pár měsíců třeba.
0: Jo. Takže zítra nafoukat kola, namazat řetězku. Crnk, crnk, zvonek tam musí být.
2: Zvonek, vidíš, já nemám zvonek, já nemůžu jezdit na kole, já nemám zvonek.
0: Ale my tady pro naše posluchače máme značkové elektrokolo Krusis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov. A my moc dobře víme, že elektrokolo je takový, řekněme, malý podvod do kopce, protože pořád šlapete, ale najednou vás v podstatě baví ta cesta, kterou jste dříve raději neviděli, nebo jste se jí třeba vyhnuli. Tak my vám chceme prostě dopřát více výletů, více zážitků a hlavně ten skvělý pocit, že člověk má pořád dost sil, aby se mohl vrátit i domů. No ne?
2: No ano. No. A abyste tohle elektrokolo získali, tak musíte správně odpovědět na naši soutěžní otázku. A ta je, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Napovíme, že ta částka je v řádu milionů korun a odchylku bereme plus minus 100 000 korun.
0: Ale už jenom, chápete to jako jo?
2: Ne.
0: Na jedné straně v létě bars, kde jinde okurková sezóna, my tady na rádiu Jižní Moravy hrajeme o elektrokolo v rodě 50 000 korun, to je jedna věc. A druhá věc je, že se tady bavíme o slevách, o úsporách pro zákazníky.
2: V řádu milionů korun.
0: V řádu milionů korun.
2: Je to úlet.
0: To je prostě docela šlahot. Tak dámy a pánové, 518-345-678, volejte k nám sem do studia, pokud jste v posledních 48 hodinách neskoušeli své štěstí. Dobré dopoledne přejeme komu?
3: Dobrý, tady Michal.
0: Michale, odkud voláš, prosím tě?
3: Z Velkých Pavlovic.
0: Super. Michale, kdy jsi naposledy ty seděl na kole, když už jsem se ptal Verči, ona říká, že už to nějakou dobu bude.
3: Tak asi před týdnem.
0: A kde jsi byl, prozradíš?
3: No, jenom z domu do obchodu.
2: A to se taky počítá.
0: Počky, takže to bylo...
3: Jo, to se taky počítá.
0: To bylo 150 metrů, ne?
3: No, 350.
0: Dobře, Michaele, poprosíme tě taky o nějaké ty peníze. Ne, že bys nám je musel dát, abys to kolo získal, jako jo, ale chceme prostě částku, kterou ušetřili zákazníci.
3: No já si myslím, že to bude částka 11 milionů 500 tisíc.
0: 11 milionů 500 tisíc, tak to krásně zaokrouhlené číslo. No, Michale, držíme ti samozřejmě pěsti. A je otázka, jestli 11 milionů 500 tisíc je správná částka, ušetřená. Tak ani toto není čověče správné číslo. No, tak prčic. Michaele, když na tom kole nikdo neodjede, za 48 hodin zkus to znova. Jú?
3: Jasné, díky.
0: Děkujeme, měj se hezky, ahoj, čau, čau. Já to samozřejmě Michalovi přeju, ale vyhrát kolo v hodnotě 50 000 korun a jezdit na něm 350 korun do obchodu, to člověče ujdeš aj pěšky.
2: Tak ale furt promiň. Je na tom líp než já.
0: No tak to určitě, že ty jedeš jednou za uherský rok. Ale co Michalovi musíme kvitovat, takže dá takovou krásně zaokrouhlenou částku. Uvozovka, 11 500 korun samozřejmě může být ještě krásnější, ale Magda dneska v radní jízdě rádech typovala částku, že 14 milionů 365 428. Na potřetí se mi to podařilo zapsat.
2: Ale to je dobré, to je jako kreativní.
0: Je. A buďte kreativní i dál v dalších dnešních soutěžích, respektive soutěžních kolech, protože my jsme říkali, že budeme soutěžit a pátrat po té slevě či celkové částce od rána do večera, dokavať na tom kole prostě nikdo neodjede. Kdo je partnerem soutěže?
2: Partnerem soutěže je prodejna a e-shop Top Cyklo Kyjov a právě letos Top Cyklo Kyjov zvětšilo trojnásobně prodejní plochu v prodejně na Svatoborské ulici, aby se mu tam vešli pohodlně všichni zákazníci a dalo se v té široké nabídce dobře vybírat. A pozor, všechna kola si může zákazník v Top Cyklo Kyjov i vyzkoušet při jízdě, například, jak říkal už Luky, do kopce. Více na www.top-cyklo.cz.
0: A já přidám další web www.radiovich.cz. Podrobné informace o této soutěži právě na našem webu. Jak budete mít chvíličku, mrkněte a nepromeškejte tuto fantastickou šanci.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Hey! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz.
4: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
5: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme auto elektrikáře a mechanika do pneu servisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
6: Vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
9: Už tam budem? Nech toho! Raději už tam budem?
10: Přestaň! Štíl mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře.
9: Mňam.
11: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

0: Indro, co sedí vedle a chystá čerstvé jihomoravské zprávy za ten 15.7. My pro vás máme další hity pro dobrou náladu. 2:45. Můžeme slibit třeba Evču Farnou a nebo Backstreet Boys.
1: No, a já teď mám příběh 27-leté Kanaďanky a já nevím, jestli je to jako sen nebo noční můra všech nastávajících maminek, jo.
0: Aha.
1: Tak ona byla těhotná, čekala už třetí dítě. Mm-hmm. No a jela do porodnice a tam, protože jí našli ještě nějakého streptokoka, tak jí dávali antibiotika, teď jí jako píchali nějakou ty injekci na vyvolání porodu. A protože chtěla epidural, tak jí dávali epidural, jakože měla strach z té bolesti. No, a teď ta maminka jako zaspala. A sestra tam potom po nějaké době přišla jakože zkontrolovat ty ozvy toho miminka na tom monitoru, no a teď tam jako žádné nebyly už.
0: Ježišmarja.
1: Tak ona se lekla, co je, tak oddělala tu deku. No a tam našla narozené to miminko. Ta maminka normálně porodila ve spánku, aniž by jako o tom věděla. A zbudila se až potom, co ta sestra zvedla to miminko, ono začalo plakat, tak se zbudila a jako nikdo prostě
0: všichni
1: nechával.
0: Všichni jsou zdraví, v pohodě všechno.
1: Všichni jsou zdraví, ale musou teďka 3 měsíce. A říkala tam ta maminka, že ho teda možná měli pojmenovat Houdini. Jako kouzelnický triček.
0: To se probudí vedle ní sestřička a ta maminka jí říká: sestři, já jsem měla takový sen, že jsem porodila. Ne, maminko, nebyl sen.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

po 10. hodině. Budou to třeba Unik 2 s 90. Break My Stride. Dermot Kennedy přidá hit Funeral. A na playlistu máme taky kapelu Činasky a jejich Potkal jsem tě po letech. No a ve Bzenci vzniká nové workoutové hřiště na Luži. O tom a

0: CZ. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Artia Břeclav, místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
9: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
10: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Vony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
11: Z rádia jich přijeme hezkou středu, za minutku bude 10.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
2: Ve Bzenci vzniká nové workoutové hřiště na Luži a velký sál brněnského kina Arce po rekonstrukci vrací do provozu. Ve Bzenci pokračuje výstavba nového workoutového hřiště v lokalitě Luže. Projekt vzešel z participativního rozpočtu, tedy z návrhů, o kterých rozhodovali obyvatelé města. Aktuálně je hřiště ve fázi montáže jednotlivých prvků. Po dokončení nabídne lidem nové místo pro venkovní cvičení. Velký sál brněnského kina Arce po tříměsíční rekonstrukci znovu otevřel divákům. Má nový prostorový zvuk, klimatizaci, koberec a vymalované stěny, sedačky prošly vyčištěním. Úpravy vyšly přibližně na 6 milionů korun. Drobné opravy, například oděrek na sedačkách, budou pokračovat ještě za provozu.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Ráno jsme měli ještě zatažené sem tam s přeháňkami, během dopoledne ale očekáváme ubývání oblačnosti. Odpoledne se opět může vytvořit sem tam nějaká ta oblačnost a přeháňky, ale spíše lokálně na většině území bude převažovat polojasno. No a teploty dneska vyšplhají až na 30 stupňů v Jihomoravském a 28 ve Zlínském kraji. V tuto chvíli Veselí nad Moravou, Žarošice i Rajhrad měří 21 a Sedlec u Mikulova 23 stupňů Celsia.
5: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih, doprava.

Na Brněnsku ve Šlapanicích v Brněnské ulici se srazila dvě osobní auta, na místě zasahují záchranné složky a policie řídí dopravu Kyvadlově. Tak opatrně, ať už frčíte kamkoliv, mějte s rádiem jich šťastnou středeční cestu.

Dermot Kennedy s hitem Funeral. Další muzika už je na playlistu taky připravená. Dáme si ji za malý okamžik. No a taky zavítáme do naší jihomoravské metropole.

0: Vy hezké dopoledne.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. 1,

0: Ďakujem ich. A my sa teď podívame, jak je to s těmi lehátkami v naší humoravské metropoli. S rozmisťováním lehátek po náměstích začali v Brně před 10 lety a aktuálně jich mají přes 600. Polovina je na náměstích, druhá polovina slouží návštěvníkům kulturních akcí, jako je letní kino například. No a městská část Brno-Střed musí ročně obměnit přibližně třetinu z nich. Roční náklady na ně jsou zhruba 300 tisíc korun, to na údržbu a taky na pořízení nových. O ta lehátka pečuje Václav Šimek, který, když to jde, tak opraví, přišroubuje, co jde, ale jak to tak bývá, ne každé lehátko už jde opravit. V průběhu sezóny tak jde zhruba o 300 nových potřebných lehátek, přičemž přibližně stovka je jich ukradená. Lidé si je prý odnáší například na chaty a jsou i případy takové, kdy strážníci najdou lehátko úplně jinde, než kde má být. Stalo se například, že se našlo až na konečné zastávce trolejbusu v brněnské Slatině. A to se přitom večer lehátka odklízí a ráno se zase vracejí na místo. Takže pokud žijete v Brně, nebo i pokud jste jenom návštěvníci, projíždějící, tak myslet na to, že lehátka slouží k odpočinku na místě, na kterém jsou, takže nepřevážet ji nám, neničit, prostě chovat se k věci, která teda navíc ani není naše, slušně. No a když už to máme jasno, tak si dáme na rádiu jich další muziku. Tady jsou Činasky.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl.

0: humoru a dobré nálady, to jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
1: Pro toho, kdo chce žít.
0: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi, písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticketportál.

0: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
2: Sedleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.

0: 10. Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
1: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme auto elektrikáře a mechanika do Pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
2: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.

0: A my jedno takové hello budeme za chvilku říkat jednomu z vás, tomu, kdo se dovolá a bude chtít vyhrát elektrokolo.
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Je to tak, soutěžíme o značkové elektrokolo Krusis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov. A i když občas lidi říkají, že to elektrokolo je takové jako podvádění a nemá to zdravotní přínosy, tak není to pravda. Má je i s motorem na tom kole šlapete, takže spalujete kalorie jenom s menší intenzitou. A to se hodí třeba kor pro starší lidi, anebo třeba po nějakých úrazech, kdy se potřebujete dostat do formy, ale pomaleji. Takže, abyste tohle kolo získali, tak vaším úkolem je správně odpovědět na naši soutěžní otázku. A ta zní, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. My vám napovíme, že ta částka je v řádu milionu korun a bereme odchylku plus minus 100 000 korun. Takže pokud chcete vyhrát tohle značkové kolo, elektrokolo v hodnotě 50 000 korun od Top Cyklo Kyjov, tak volejte právě teď do studia Rádia Jih na linku 518 345 678 a já už jsem zvědavá na vaše tipy. Tak komu přejem hezkou středu?
2: Dobrý den, tady je Lidka.
0: Lidy, ahoj, odkud nám voláš?
2: Z Hodonína z práce.
0: Výborně, tak co kolo, jezdíš na kole?
2: Ani moc ne, spíš pěší turistiku, ale kdyby ho vyhrála, tak by jezdila.
0: Tak by se jezdila. No tak to je ideální stav, tak jakože pohyb máš ráda, když chodíš, takže teď ještě k tomuto kolo, tak to by bylo dobrý, ne?
2: Jo, to by bylo super.
0: No tak teď už stačí jenom, abys mě řekla ten správný tip na otázku, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok.
2: No tak já si tipnu 3 700 000.
0: 3 miliony.

0: což pro Lidku dobré není, ale pro vás ostatní ano, protože to znamená, že dál můžete soutěžit o elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Partnerem naší soutěže je Top Cyklo Kyjov, kde mají na prodejně ve Svatoborské ulici v Kyjově nebo na e-shopu tak velký výběr a skvělé ceny, že k ním jezdí lidé nakupovat z celé České republiky a navíc si u nich vyberete dobře i helmu na kolo a všechno to ostatní příslušenství, které k tomu potřebujete nebo chcete. Na výběr mají 40 značek jízdních kol a elektrokol, což nemá v Česku žádná další prodejna nebo e-shop. A pokud to chcete všechno prozkoumat, tak můžete na jejich webu www.top-cyklo.cz a všechno o soutěži se dozvíte taky na našem rádiovém webu www.radio.cz. Hodně štěstí!
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Zveme vás na šumivý víkend do vinařství Karel Novotný v areálu vinných sklepů Šidleny v Miloticích. Přijďte si užít letní atmosféru plnou bublinek od 17. do 19. července. Čeká vás degustace nejznámějších stylů šumivých a perlivých vín. Šampáň, kava, sek, frančakorta, krémant a prosecco. Rezervace míst na e-mailu rezervace@karel-novotny.cz. Více informací na Facebooku Vinařství Karel Novotný. Zveme vás na koncert rockové skupiny Bilas, který se uskuteční v sobotu 18. července v areálu Sokolovny v Charvátské Nové Vsi. Začátek akce je v 18 hodin. Těšit se můžete na skvělou rockovou muziku a výborné občerstvení. Pečená kolena a čerstvý salát Koleslav. Vstupné je dobrovolné.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Veronika Vrostánů přeje hezké středeční dopoledne. No a ať už nás ladíte kdekoliv, tak k vám poletí i po 11. hodině další skvělá muzika. Zní nám zazní například Pokáč s jeho songem Solitér. Život prostě občas není fér. Olivia Rodrigo přidá hit Drop Dead.

0: www.klimastyle.cz.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Podivínský mazec, co to jako je?
5: Neposloucháš? Nevíš!
6: 15. ročník traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
4: Za necelé dvě minutky bude 11 a my vám z rádia jich přejeme hezké dopoledne.
5: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
6: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
5: www.klimastyle.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: V Uherském Hradišti skončila uzavírka Sokolovské ulice a ve Vážanech u Vyškova potvrdili nebezpečnou nákazu drůbeže. V Uherském Hradišti dnes skončila úplná uzavírka silnice v Sokolovské ulici. Nově opravený úsek je znovu plně průjezdný a doprava se vrací do běžného režimu. Na původní trasy se zároveň vrací i autobusy MHD po ulička na linkách 301, 302 a 305. Ve Vážanech u Vyškova potvrdili veterináři newcastelskou chorobu, známou také jako pseudomor drůbeže. Nákaza se objevila v malém nekomerčním chovu a pravděpodobně se přenesla od volně žijících ptáků. Veškerá drůbež v ohnisku musela být utracena. Uzavřené pásmo ale kvůli malému rozsahu chovu nevzniklo. Veterináři doporučují chovatelům bránit kontaktu drůbeže s volně žijícím ptactvem a krmivo i vodu umístit pod střechu. Zvážit by měli také očkování či nákup už očkovaných zvířat od prověřených dodavatelů. Při zvýšeném úhynu, změně zdravotního stavu ptáků nebo poklesu snášky mají chovatele i hned kontaktovat krajskou veterinární správu.
7: Rádio Jih. Počasí.
4: Během dopoledne by nám mělo ubývat zbytků ranní oblačnosti na většině území. Potom odpoledne očekáváme převážně polojasno, jen lokálně se zvětšenou oblačností a možností přeháněk. No a co se týče teplot, tak v Jihomoravském kraji dneska na nejvýš 30 stupňů a ve Zlínském 28. V tuto chvíli Brno, Kněždub i Slavkov u Brna měří 22 a v Lednici máte 25 stupňů Celsia.
3: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
7: Rádio Jih, doprava.
4: Jsme s vámi taky na cestě.

0: hezkou středu, hezké středeční dopoledne. A teď hlavně pro ty, kdo máte děti, otázka. Vydrželo by vaše dítě 2 týdny bez elektřiny, tekoucí vody a často taky bez signálu? Takhle to totiž funguje na skautských táborech a přesto tam děti jezdí dobrovolně a domů si přivezou spoustu zážitků a taky praktických dovedností. Za chvilku se na tyhle skautské tábory podíváme na rádiu jich blíž a za okamžik už pokáč a solitér.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

No a teď si představte 2 týdny bez tekoucí vody a elektřiny, spaní ve stanu nebo v indiánském týpí a vaření na ohni. Přesně tak, budou totiž letos trávit část prázdnin tisíce dětí z Jižní Moravy. Na skautské tábory jich vyrazí přes 6 000. Většinou navazují na celoroční fungování oddílů, takže se děti dobře znají a ten společný pobyt v přírodě je pro ně vlastně takovým jako vyvrcholením skautského roku. Co se týče programu, tak ten není jenom o hrách, děti se na táborech starají o tábořiště, vaří na kamnech, učí se rozdělat oheň, pracovat s mapou, orientovat se podle hvězd, luštit různé šifry, no a hlavně spolupracovat. Vodu si táborníci většinou dováží v barelech a nebo ji čerpají ze studánky. Večer potom místo lamp svítí baterkami a nebo petrolejkami a o přípravu táborů, abyste měli trošku představu, se tak se na Jižní Moravě stará víc než 1800 vedoucích a to všechno ve svém volném čase. A skauti z jednoho brněnského střediska letos vylepšili i táborovou kuchyni. Na střechu dřevěného přístřešku dali zeminu, vysadili tam suchomilné rostliny, aby stavba lépe zapadla do okolní přírody, takže si vlastně vytvořili takovou hezkou zelenou střechu. My jsme se tady před chvilkou taky bavili, nebo zmiňovali jsme tady tu přípravu jídla a spolupráci. A

nabrat na praktičnosti. Je díky ní teď možné větší zapojení dětí, třeba právě do přípravy jídla a míň požadavků na hygienická zařízení. Jak to funguje v praxi? No, děti pomáhají s vařením, mezi tím jiné děti uklízejí, další třeba řežou dřevo, takže obrovská spolupráce a hlavně to děti taky učí k větší samostatnosti. Neřeší se taky nově

0: pokutovaní, protože už se to takhle může. Takže na tábory zdravíme, všem dětem přejem, ať se líbí, ať si je užijou a z Eteru Rádia Jih posíláme Oliviu Rodrigo.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: několik málo minut. Za okamžik už nám ale dopoledne bude zpříjemňovat kapela Rybičky 48 a jejich hit Slibuju, že nebudu pít. Hezkou středu.
1: Rádio Jich míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jich. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojich.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
5: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
6: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.

0: 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Je 10 hodin ráno.

0: čas 11:02, posloucháte Rádio Jih. No a my teď míříme za dobrovolnými hasiči do Kyjova. Ti totiž dostali další finanční podporu od nadace Agrofert. Tentokrát jde o 50 000 korun, za které jednotka pořídila nové zásahové hadice, tlakovou lahev, ochranné obaly na kompozitní lahve, zásahový oblek a taky přilby. Pro kyjovské hasiče ale nejde o první podobnou pomoc. Nadace je podpořila už po čtvrté a od roku 2021 jim celkem věnovala 190 000 korun. Nové vybavení má dobrovolným hasičům zvýšit bezpečnost i pohodlí při náročných zásazích a zároveň zlepšit jejich připravenost při mimořádných událostech. A pro kyjovské dobrovolné hasiče je to jednak samozřejmě pomoc, která se hodí, ale taky takové jako gesto ocenění té jejich práce a za to jsou samozřejmě moc vděční. A my z rádia jich zdravíme všechny hasiče, všechny zdravotníky, všechny policisty, protože práce vás všech je nesmírně důležitá. Takže děkujeme a tady je Gustavo Lima a Balada Boa.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

69. Hrajeme jenom hity, hity pro dobrou náladu tady u nás na rádiu a sledujeme také aktuální dění v našem regionu. Velký sál brněnského kina Art se po rekonstrukci vrací opět do provozu. Podrobnosti nabídnou za malou chvíli jihomoravské zprávy Rádia Jih a pokud čekáte na další šanci, kdy nebo šanci, jak vyhrát elektrokolo v hodnotě 50 tisíc korun, tak můžu prozradit, že mezi 12. až 13. hodinou se rozhodně dočkáte.

0: 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie Hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
1: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusiv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Posloucháte Rádio Jicho, odbyla 12. hodina.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Ve Bzenci vzniká nové workoutové hřiště na Luži a velký sál brněnského kina Arce po rekonstrukci vrací do provozu. Ve Bzenci pokračuje výstavba nového workoutového hřiště v lokalitě Luže. Projekt vzešel z participativního rozpočtu, tedy z návrhů, kterých rozhodovali obyvatelé města. Aktuálně hřiště ve fázi montáže jednotlivých prvků. Po dokončení nabídne lidem nové místo pro venkovní cvičení. Velký sál brněnského kina Art se po 3měsíční rekonstrukci znovu otevřel divákům. Má nový prostorový zvuk, klimatizaci, koberec a vymalované stěny. Sedačky prošly vyčištěním. Úpravy vyšly přibližně na 6 milionů korun. Drobné opravy, například oděrek na sedačkách, budou pokračovat ještě za provozu.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: Během dnešního odpoledne by nám mělo ubývat oblačnosti. Na většině území potom očekáváme převážně polojasnou oblohu. Objevit se ale mohou také místy dešťové třehánky, tak s tím počítejme. No a co se týče teplot, tak v Jihomoravském kraji dneska na nejvýš 30 stupňů, ve Zlínském pak uvidíme na teploměru 28. Jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli, ze Zlína a z Kunovic nám hlásíte 22 stupňů, z Radějova o 2 stupně víc a z Velkých Bílovic dokonce 26.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.

Dopravní komplikace, tak nemáme hlášené žádné nové výrazné dopravní komplikace, tak pokud jste na cestách, tak šťastnou cestu, pokud obědváte, tak dobrou chuť, a pokud jste v práci, ať vám to jde pěkně od ruky a čas utíká.

0: dvojnásobnou mistryní v hasičském sportu Sabina Holková se po úspěšné kvalifikaci z okresního i krajského kola dostala na mistrovství z České republiky v kategorii střední dorost a právě tady zabodovala hned ve dvou disciplínách. Běhu na 100 metrů s překážkami a v běhu na 100 metrů s přenosným hasicím přístrojem. V obou disciplínách zvítězila a v běhu na 100 metrů s hasičákem dokonce vytvořila nový národní rekord. Výsledky Sabiny Holkové jsou tak skvělou reprezentací nejen pro Sdružení dobrovolných hasičů Vracov, města Vracova, ale i celého našeho krásného regionu. Tak Sabčo, díky a jen tak dál.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vyňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
1: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Pekelná vedra pokračují. Ve vinicích dostávají zebrat zejména mladé výsadby a keře otočené jihozápadně na tvrdých půdách. Spousta vinařů začalo aktivně zalévat, ale mnohdy je to jen marný boj. Nehledě na blízký akutní nedostatek vody. Nakonec sinicemi zarostlé Pálavské jezera jsou toho jasným příkladem. Léto ale běží dál a co nevidět, začnou první sběry raných odrůd na burčáky. A myslím, že jestli to tak půjde dál, vinobraní začne daleko dřív než v minulém roce. Vinaři asi nebudou chtít příliš zralé hrozny a začnou se sběrem dřív, aby vína měli aspoň nějaké kyselinky. A tak i my ve vinařském domě jsme se přizpůsobili a spustili jsme dřív slevové kampaně na vinařský materiál, který budete potřebovat při sklizni. A to neplatí jen o materiálu. Platí také klíčové varování našich enologů a to zní. Řešit technologické postupy až v momentu, kdy jsou hrozny na mlýnku, je nejčastější chyba. Pod časovým tlakem vznikají zbytečné omily. Připravte si sklep v červenci, v září už budete jen v klidu sklízet. Přesně tak. Jsme připraveni vám poradit ze vším, co se týká použití přípravků i technologií. Nabízíme velmi kvalitní věci v řadě firmy Hill. Firmy Hill je záruka kvality za rozumnou cenu. Všechny produkty osobně testujeme a používáme ve vlastních vinařstvích. A to od ošetření hroznů až po finish předlahování. Naplánovali jsme také speciální akci, kdy chceme poradit vinařům, jak a na co který produkt použít a za jakých teplot, pH a mnoho dalších užitečných rad nejen při práci s produkty Firmy Hill. Naši enologové se tak na vás budou těšit a to si prosím poznačte do svých diářů v posledním červencovém týdnu od 27.7. do 31.7.2026. Celý týden vám budou k dispozici, tak prosím přijďte, určitě nebudete litovat. V tuto dobu také probíhají slevové akce na mnoho našeho zboží. Na mátkově třeba čerpadla nebo filtry, ale také sady. Máme jako jediní sady na výrobu vín, tedy kompletní balíček na výrobu 100 litrů vína, který obsahuje veškeré přípravky nutné k produkci špičkového vína. A nejen to, jednotlivé sady jsou zaměřeny přímo na odrůdu, kterou potřebujete. Máme tedy sady například na Chardonnay, Vlašák, Veltlínu, Muškát, Hibernál, Pálavu, Tramín a mnoho dalších. Máme také sady na pálenkové ovoce, jako sady na sajdry, trnkovice, šumivé vína nebo i medovinu. Výběr je opravdu velmi široký. Vše jde dohledat na našem e-obchodě www.vinarskydom.cz. Ale daleko lepší bude se stavit a vybrat si na místě i třeba po konzultaci s našimi enology. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, Vinařský dům Dumňany.
0: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z Vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio JI. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád.
1: Na playlistu Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, Miraj, i přesto všechno, Špetka romantiky.
2: Šlápněte s Rádiem Jih do pedálů na novém elektrokole za 50 tisíc korun.
1: Ale už za malou chvíli nám budou tady na Rádiu Jih doslova téct nervy. Čeká nás další šance, jak vyhrát značkové elektrokolo v hodnotě 50 tisíc korun od Rádia Jih a top cyklo Kyjov. Je to jednoduché, po další trojici hitů pro dobrou náladu vás vyzveme, ať voláte do studia na 518 345 678 a vaším úkolem je správně tipnout, jakou částku ušetřili zákazníci top cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Kolik celkově všichni zákazníci za celý minulý rok ušetřili v top cyklo Kyjov. Pokud onu částku plus minus 100 000 korun tipnete a rovnou i napovíme, že je vyšší než 1 milion korun, tak značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun od Rádia Jih a top cyklo Kyjov je vaše. Mimochodem zmíním i některé vaše dosavadní tipy, tak včera Marek z Lanžhota tipoval 2 miliony 400 000 korun. Takže to víme, že už ne. Irča ze Strážnice tipovala 4 miliony 100 tisíc korun. Včera také tipoval Marek z Blatnice 7 milionů 429 tisíc korun. No a dnešní tipy, některé dnešní tipy, ty už byly trošku vyšší. Magda ze Břence tipovala 14 milionů 365 tisíc 428 korun. Ona to vzala vyloženě i na ty stovky, desetikačky i ty kačky. No a Michal z Velkých Pavlovic pak tipoval 11,5 milionů korun. Tak co?

letiště v Břeclavi. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojih.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.
2: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: Podivínský mazec, co to jako je?
4: Neposloucháš? Nevíš!
0: 15. ročník Traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: tu další šance vyhrát značkové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun od Rádia Jih a Top Cyklo Kyjov. Stačí, když si správně tipnete, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Napovíme, že částka je vyšší než 1 milion korun, protože v Top Cyklo Kyjov mají skutečně výrazné slevy, díky kterým k ním jezdí zákazníci z celé České republiky. No a pokud právě teď zavoláte na studiovou linku 518 34 5 6 7 8, ještě jednou 518 34 5 6 7 8, tak si zajedete právě do Top Cyklo Kyjov na Svatoborské ulici i vy pro své nové elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Tedy, jestli budete mít správný tip. No a linka už nám tu bliká jako o život, tak halo, halo, kdo tam?
1: Dobrý den, tady Lukáš.
0: Lukáš, Lukáš, ahoj, odkud voláš?
1: Z Charvatské.
0: Z Charvatské, výborně, zdravíme na Břeclavsko. Tak, Luky, jakou nejdelší trasu si jel na kole kdy v životě?
1: Nejdelší, Brďo, tak 60 kilometrů.
0: 6 kilometrů?
1: 60.
0: 60, dobře, super. A myslíš si, že když dostaneš to elektrokolo a budeš mít správný tip, že ujedeš ještě víc?
1: To si myslím, že
0: určitě. Tak jo, tak Luky, a kdybys mi je jakože viděl, mám zaťaté prsty všude, na nohou a i rukou. Držím moc a moc palce, princip soutěže ti je jasný, co typujeme.
1: Jo, jo.
0: Tak jo, je. Tak pojď na to.
1: Zkusím 7 milionů 200.
0: 7 milionů 200, dobře. Dáme to do systému a jdeme si to společně poslechnout, jaká je odpověď. Chvilka napětí. No. 7 milionů 200, bohužel, Luky. Ale dobrá zpráva je, že ty i všichni ostatní si to můžete odškrtnout plus minus autobus 100 000 korun, že tato částka to není. A za 48 hodin máš zase šanci, OK?
1: Jasné, zkusím. Dobrý. Dobrý, díky moc.
0: Luky, měj se krásně, ahoj, čau, čau. Tak, Luky mu to neklaplo, no... Já teda doufám, že někomu z vás to kolo, elektrokolo značkové v hodnotě 50 000 korun dáme do pátku, že budete mít šťastný tip, abyste třeba svíjeli do Břeclavy nebo do Nesovic za náma na koupaliště. Tak jo, další tipování, další šance, kdy vyhrát elektrokolo v hodnotě 50 000 korun. Tak zase s Vlastou Macíkem v odpoledním vysílání. No a musíme i poděkovat partnerovi soutěže, kterým je prodejna a e-shop Top Cyklo Kyjov. A pozor, všechna kola si můžeme právě v Top Cyklo Kyjov vyzkoušet při jízdě. Například do některého z kopečků kolem Kyjova. Více na www.top-cyklo.cz. No a pokud byste nechtěli čekat na šťastný tip, tak koukněte. Mají opravdu výrazné slevy a obrovský výběr elektrokol i těch klasických. Jdeme dál z muziky do prvé hodiny odpolední Krištof. Dáme i klasiku z 90. Oasis.
2: Občerstvení Usum se vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru. Zveme vás na šumivý víkend do vinařství Karel Novotný v areálu vinných sklepů Šídleny v Miloticích. Přijďte si užít letní atmosféru plnou bublinek od 17. do 19. července. Čeká vás degustace nejznámějších stylů šumivých a perlivých vín. Šampáň, kava, sek, frančakorta, krémant a prosecco. Rezervace míst na e-mailu rezervace@karel-novotny.cz. Více informací na Facebooku Vinařství Karel Novotný. Vezměte přátelé dobrou náladu a vyrazte v sobotu 18. července od 18 do 24 hodin do Vlkošských bůd na akci U vína při měsíčku. Čeká vás kouzelná večerní atmosféra, výborná vína, skvělé občerstvení přímo u vinařů a o pořádnou zábavu se postarají koňadry z Vracova. Těšíme se na vás U vína při měsíčku už 18. července

0: ve Vlkošských Budách. Už tuto sobotu 18. července se v Šarnicích uskuteční nejen motorkářská Bastards Party 4. Přijďte se pobavit, poslechnout super muziku, popít a dobře se najíst. Začínáme v 16 hodin na Myslivně v Šarnicích naproti bývalému dolu Dukla. Zahraje kapela La Bande a DJ Richard Ricky Měchura. Občerstvení i pití zajištěno, motorky a stany sebou.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

FM, tady u nás na rádiu Jih, rádiu Moravy. Oasis, Wonderwall, pokud jste měli něco dobrého k jídlu, tak věřím tomu, že teď jste si tak jako říkali, ty brďo, dát si 20, dáchnout si na chvilku, zavřít oči a jen tak se prostě tak jako ztratit. No, věřím tomu, že by se nás našla spousta, co by to tak ráda udělalo. Hlavně pokud jste za volanty, tak hlavně žádné zavírání očí, jasný. No a co si budeme hrát dál? Budou Cranberries a Itovka Dream. No a zase jsme u těch snů. To jsou prostě znamení, že se na to máme vykašlat a prostě odpočívat. Bude také z novinek hitovka End of Beginning. A nabídneme z českých hitů Evu Farnou s Mirajem Navrátilem a jejich Vzpomeneš si? Nachystány jsou také další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih a v nich info o tom, že ve Vážanech u Vyškova potvrdili nebezpečnou nákazu drůbeže. Podrobnosti za chvíli, no a telefon mi tu posledních 10 minut neustále zvonil a kdykoliv jsem ho zvedl, tak bylo, já volám kvůli té soutěži o to elektrokolo. Tak já to prozradím, já to prásknu mezi 14. až 15. další šance s Vlastíkem.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. Sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
4: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
5: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
6: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny.

0: cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečení z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
3: Vista Car Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
4: 5 minut po prvé hodině odpolední nezastavujeme, máme zpoždění na jihu.
5: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
6: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
5: www.klimastyle.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: V Uherském Hradišti skončila uzavírka Sokolovské ulice a ve Vážanech u Vyškova potvrdili nebezpečnou nákazu drůbeže. V Uherském Hradišti dnes skončila úplná uzavírka silnice v Sokolovské ulici. Nově opravený úsek je znovu plně průjezdný a doprava se vrací do běžného režimu. Na původní trasy se zároveň vrací i autobusy MHD po ulička na linkách 301, 302 a 305. Ve Vážanech u Vyškova potvrdili veterináři newcastleskou chorobu, známou také jako pseudomor drůbeže. Nákaza se objevila v malém nekomerčním chovu a pravděpodobně se přenesla od volně žijících ptáků. Veškerá drůbež v ohnisku musela být utracena, uzavřené pásmo ale kvůli malému rozsahu chovu nevzniklo. Veterináři doporučují chovatelům bránit kontaktu drůbeže s volně žijícím ptactvem a krmivo i vodu umístit pod střechu. Zvážit by měli také očkování či nákup už očkovaných zvířat od prověřených dodavatelů. Při zvýšeném úhynu, změně zdravotního stavu ptáků nebo poklesu snášky mají chovatele ihned kontaktovat krajskou veterinární správu.
9: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
7: Rádio Jih. Počasí.
4: Středeční odpoledne bude na jihu a jihovýchodě Moravy převážně polojasné objevice, ale mohou také dešťové přehánky, což ocení všichni, co mají něco zasazeno a trápí je sucho. No a co se týče teplot, tak v Jihomoravském kraji dneska na nejvýš 30 stupňů, ve Zlínském pak 28. A jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli, z Břeclavy nám hlásíte 29 stupňů, z Ratíškovic a z Hustopečí 26, no a z Velehradu 25 stupňů.
3: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
7: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Prvá hodina odpolední startuje na rádu jich 7 minutek, už 8 minutek po 13. No nevadí, nestíhačka trošku dneska. Začínáme s Cranberry s Aitovkou Dreams. Mimochodem dopravní info, na příjezdu do Mikulova směrem od hraničního přechodu s Rakouskem se vytvořila téměř 2-kilometrová kolona, tak zde počítejte se zdržením. Její důvod je mi neznámý, takže pokud tam někde jste, klidně zavolejte nebo napište, jak to tam je. Teď muzika Cranberry a Dreams.

0: herní letadlo s tobogánem, trampolíny i lanovka. Hřiště u Otrokovické polikliniky čeká velká proměna. Podrobnosti nabídneme tady u nás na Rádu Jih už za malou chvíli.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Wake up.

0: Do celého Jihomoravského a Zlínského kraje jsme z rádia Jih. Rádia Jihomoravě hráli úžasné hudební spojení Calvina Harrise společně s Rihanou. No a Otrokovice se pouští do velké proměny dětského hřiště u polikliniky. Radnice dá na jeho modernizaci zhruba 7,7 milionů korun. Za ně pak slibuje opravdu velkou porci zábavy. Dominantou bude velká herní sestava ve tvaru letadla s věží a tobogánem. K tomu zemní trampolíny, balanční stezka, točidlo, pískoviště s bagrem, lanovka pro větší děti i klasické houpačky pro ty nejmenší. Myslí se ale i na rodiče a bezpečí. Přibudou nové dopadové plochy, parkové cesty, lavičky, pítko, stojany na kola a mnoho dalšího. A dobrou zprávou je, že vzrostlé stromy zůstanou na svém místě tak, jak jsou, takže bude i stín v létě. Po dobu rekonstrukce zůstane hřiště u Otrokovické polikliniky uzavřené a je tu i jedna věc pro chodce. Po dobu prací bude uzavřená část chodníku od fontány k parkovišti. Zbytek parku zůstává průchozí, no a nové hřiště se pak má otevřít zhruba v polovině září. Z rádia Jih zdravíme do Otrokovic na 98 FM, držíme palce, ať se modernizace povede a společně se vracíme k hitům pro dobrou náladu. Eva Farná, Miraj Navrátil a jeden z největších hitů současnosti. Vzpomeneš si?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tu rádia Jih, Rádia Žimoravy, jeden z nejoblíbenějších svatebních songů Ed Sheeran a Perfect. Popravdě si myslím, že když už se člověk rozhodne něco ukrást nebo vyloupit, měl by jít tak říkajíc na jistotu a něco z toho lidově řečeno mít. Když už riskuje, tak alespoň pro něco. Jenže ouha, ne vždy to vyjde. A právě o tom si budeme už za malou chvíli tady u nás na Rádiu Jih povídat.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více

0: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací Král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: středeční odpoledne trávíte ve společnosti Rádia Jih. Rádia Jižní Moravy, hrajeme vám hity pro dobrou náladu, toto byla Pinka, Just Like Apple. No a znáte to, někdy se vynaložená námaha prostě nevyplatí. No a v Holešově se dva mladíci v noci vloupali do květinářství a asi si byli zjevně jistí, že tam na ně čeká poklad. Vypáčili dveře, prohledali celý obchůdek, no a ta obrovská kořist, pokladnička. A v ní jedna jediná tisícovka. Za rozbité dveře a noční akci ve stylu bankovní loupeže si odnesli jednu jedinou bankovku. To znamená, že když byli dva, tak pěti bába pro každýho, 500 korun českých. No, poklad to rozhodně nebyl, za to malér ano. Oni ještě byli tak jako neskušení, že policisté oba 18-leté mladíky chytili a teď jim za krádež hrozí až 2 roky vězení. A pikantnost na závěr, jeden z nich už za sebou něco podobného má a dokonce už byl i odsouzený a byl ve vězení, takže se ani nepoučil chlapec. Já to říkám vždycky, když už se ty věci, nebo když ty věci chceme dělat, máme to dělat aspoň, ať to má nějaký smysl, no ne?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: No z muziky už teď Avicii, Wake Me Up, a za pár okamžiků už se ohlásí Vlastě Macík tady na jihu. Tak hezké odpoledne a díky, že jste s námi.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Já jsem Vlasta Mancík, přeju vám krásné středeční odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že Kyjov kvůli vedrům dočasně zastavil plošné sečení trávy. Počkejte si na podrobnosti.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: Mkalava Fest v Mikulově.

0: jste na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom. Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme autoelektrikáře a mechanika do pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz. That.

0: balíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
2: Kyjov kvůli vedrům dočasně zastavil plošné sečení trávy a architekti řeší, co postavit místo vyhořelé 34. budovy ve Zlíně. Technické služby v Kyjově kvůli vysokým teplotám a dlouhodobému suchu dočasně zastavily plošné sečení trávy. V horku totiž tráva téměř neroste a příliš krátký porost by mohl slunce spálit a poškodit jeho kořeny. Vyšší stébla naopak déle zadržují ranní rosu, stíní půdu a chrání před vysycháním. Pracovníci proto nyní sekají jen na vybraných místech, například u některých dětských hřišť nebo tam, kde je potřeba zachovat dobrý výhled v dopravě. Jakmile přijdou vydatnější deště a tráva začne znovu růst, vyšle město do ulic 5 profesionálních sekaček. Ústavní soud odmítl stížnost Břeclavana Tomáše Jiříkovského proti přibrání znalce mimo stálý seznam v bitcoinové kauze. Policie podle soudu dostatečně vysvětlila, že na seznamu nenašla nikoho s potřebnou specializací, vybavením a volnou kapacitou pro analýzu toku kryptoměnových transakcí. Jiříkovský čelí trestnímu stíhání kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a zůstává ve vazbě. Většina oslovených architektů se přiklání k tomu, aby místo vyhořelé 34. budovy ve zlínském baťovském areálu nevznikla její přesná kopie. Prostor podle nich nabízí příležitost pro novou a výraznou stavbu, jejíž podobu by měla určit architektonická soutěž. Rozhodující bude také budoucí využití objektu, například pro bydlení, školství nebo veřejné služby. Část odborníků nevylučuje ani vyšší či naopak výrazně nižší budovu, musí ale respektovat památkově chráněný charakter areálu.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Tvrdonicích měříte aktuálně 29 stupňů Celsia, v Hodoníně 27, v Uherském Hradišti 25 a v Dolním Němčí 24 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, místy se může krátce objevit sabý dešť. Oblačnost bude během odpoledne ubývat na polojasno, večer na skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 28 až 31.
4: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: A pojďme na silnice. V Brně v Žilkově ulici bourala dvě osobní auta. Na místě je policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. A na Brněnsku na výjezdu z Dolních Hlouček na Předklášteří se střetlo osobní auto s nákladňákem. Projedete jedním pruhem. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Tak už máme 3,5 minuty po 14. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Moc a moc za to děkujeme. No a my vám posíláme teďka jednu takovou pořádný nářez Green.

0: také na číslo 606 703 889 606 703 889. No a my tady tuhletu zdravici samozřejmě moc a moc rádi vyřídíme.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

rádia jejich srdečné přání všeho nejhezčího k tvému dnešnímu svátku. Hlavně ty, Jindřiško Zvonková ze Slavičína. A gratulace letí tobě, kdo dnes 15. července slavíš narozeniny, stejně jako Patrik Všeja a Luděk Malár ze Zlína, Dan Čagánek z Otrokovic nebo Pavlína ze Zborovic u Kroměříže.

0: 17. je mimo jiné den želé žížalek, den milovníků koní, den kuřete pečeného na pomeranči a protože je třetí středa v červenci, máme také den hot dogů. Dnešní den je spojen s narozením jednoho z nejvýznamnějších filozofů a myslitelů 20. století, Voltra Benjamina. Tady je jeho myšlenka, která se skvěle hodí pro náš střed týdne. Tak dobře poslouchejte. Štěstí není cílem, ale vedlejším produktem činnosti. Často se totiž honíme za pocitem štěstí, jako by to byl nějaký cíl, do kterého musíme dorazit. Ale možná je to jinak. Možná štěstí nepřichází v momentě, kdy si sedneme s rukama v klíně a čekáme, až nás potká. Přichází tehdy, když jsme v pohybu, když něco tvoříme, když někomu pomáháme, nebo když prostě děláme to, co nás baví. Takže pokud se dnes cítíte trochu vyprahle, nečekejte na štěstí, až se vás najde, jděte mu naproti tím, že něco uděláte. Třeba jen maličkost, dokončete projekt, který vám leží na stole, běžte na procházku nebo uvařte něco dobrého. Štěstí je totiž často jenom ten příjemný vedlejší produkt toho, že jsme prostě něco udělali. Tak a když máme ten den milovníků koní, dáme si vtip i na toto téma. Potkají se dva milovníci koní. Už jsi to slyšel? V cirkusu jezdí na koni úplně nahatá 20-letá holka. No nekecej, tak to se tam musí mít podívat. Už si ani nepamatuju, kdy jsem naposled viděl koně.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní.

0: Jedna velká šance a vy, kteří posloucháte rádio jich pravidelně, tak víte, o co go, že jo?
1: Šlápněte s rádiem jich do pedálů na novém elektrokole za 50 000 korun.
0: Ano, je to tak, na rádiu jich hrajeme o značkové elektrokolo Crucis se středovým motorem Panasonic v hodnotě 50 000 korun od Top Cyclo Kyjov. No a je tady další šance, kdy zavoláte sem k nám do studia.

0: díky slevám za celý minulý rok. Napovíme, že částka je v řádu milionu korun a bereme odchylku plus minus 100 000 korun. Tak v tuhleto chvíli uvolňuju telefonní linku 518 345 678. Vyzvání to, tak jdeme na to. Halo, halo, kdo pak je na druhé straně? Tady je Rádio Jih.
1: Čau, Jindra, zvracte.
0: Nazdar, Jindra.
1: Jinda,
0: já jsem myslel, že Jindra, už jsem ti chtěl hned Jinda popřát a přál jsem ti, aby si to vyhrál, ale i když jsi Jinda, Jindo, já ti přeju, aby si typl správný počet, správnou částku a odnesl si potom od Top Cyklo Kyjov právě kolo v hodnotě 50 000 korun, tak prosím tě ještě jednou, jakou částku ušetřili dohromady zákazníci Top Cyklo Kyjov při nákupu elektrokol a jízdních kol díky slevám za celý minulý rok. Co si myslíš?
1: Tak zkusím 4 miliony 450 tisíc.
0: 4 miliony 450 tisíc. Slyšel jsem správně, jo?
1: Ano.
0: Dobrá, jdeme to okouknout. 4 miliony 450 tisíc. Ajajaj, tak nevyšlo to, Jendo, ale i tak děkujeme, že jsi zavolal. Měj se krásně, čauko. A vy ostatní nebuďte smutní, protože rozhodně budeme nabízet tady tuhletu šanci tipovat v našem vysílání. Jak jste si přečetli z našich webových stránek www.radiojih.cz, tak je to od rána do večera, od pondělí do pátku. Partnerem soutěže je Top Cyklo Kyjov, kde mají na prodejně ve Svatoborské ulici nebo na e-shopu tak velký výběr a skvělé ceny, že k ním jezdí lidé nakupovat z celé České republiky. A navíc si u nich vyberete dobře i helmu na kolo a všechno ostatní příslušenství. Na výběr mají 40 značek jízdních kol a elektrokol, což nemá v Česku žádná další prodejna nebo e-shop. Více najdete na www.top-cyklo.cz, tak se tam rozhodně mrkněte.

0: mimořádný hudební zážitek s pořádnou dávkou humoru a dobré nálady. To jsou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers spolu s Adamem Plachetkou.
1: Pro toho, kdo chce žít.
0: V pondělí 10. srpna od 19 hodin se vám v letním kině Kyjov představí s velkou koncertní show Nebe na zemi, písničkami Voskovce a Vericha. Vstupenky nyní výhodně v síti Ticketportál. Ondřej Havelka, Melody Makers a Adam Plachetka. 10. srpna v letním kině Kyjov.
1: Pro nás bude nebe na zemi.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. S

0: Mark Dan zo Slovenska ve 14 hodin 41 minut na frekvencích rádia Jich, jeho Country Girl. No a my teďka už pojďme do Koryčan, protože hasiči z Koryčan zvou na letní hasičskou noc. Koná se v sobotu 18. července od 8 večer v areálu hasičské zbrojnice v Koryčanech. K tanci a poslechu zahraje kapela Natura Therapy Ludvíka Čihánka. No a připravené bude kryté sezení, občerstvení z udírny i alko a nealko nápoje. Vstupné je 150 korun a každá vstupenka bude navíc slosovatelná. Tak do Koryčan zdravíme, přejeme, ať to všechno vyjde a posíláme další hity pro dobrou náladu. Za chviličku třeba Bob Sinclair nebo Coldplay.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklórní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Zveme vás na koncert rockové skupiny Bilas, který se uskuteční v sobotu 18. července v areálu Sokolovny v Charvátské Nové Vsi. Začátek akce je v 18 hodin. Těšit se můžete na skvělou rockovou muziku a výborné občerstvení. Pečená kolena a čerstvý salát Koleslav. Vstupné je dobrovolné. Vezměte přátelé dobrou náladu a vyrazte v sobotu 18. července od 18 do 24 hodin do Vlkošských bůd na akci U vína při měsíčku. Čeká vás kouzelná večerní atmosféra, výborná vína, skvělé občerstvení přímo u vinařů a o pořádnou zábavu se postarají koňadry z Vracova. Těšíme se na vás U vína při měsíčku už 18. července ve Vlkošských bůdách. Už tuto sobotu 18. července se v Šardicích uskuteční nejen motorkářská Bastards Party 4. Přijďte se pobavit, poslechnout super muziku, popít a dobře se najíst. Začínáme v 16 hodin na Myslivně v Šardicích naproti bývalému dolu Dukla. Zahraje kapela La Bande a DJ Richard Ricky Měchura. Občerstvení i pití zajištěno, motorky a stany sebou.
2: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

dáme si 90. iPhone 65 a Blue da Buddy. V Uherském Hradišti začnou práce na rozšíření městské datové sítě. Také o tom budou mimo jiné další Jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlasta Macík a společně vám přejeme krásné středeční odpoledne.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Podivínský mazec, co to jako je?
4: Neposloucháš? Nevíš?
0: 15. ročník Traktoriáry Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
7: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
8: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
9: Seřiďme si hodinky, necelé 2 minuty, bude 15 hodin.
1: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
10: Hej, vybral jsem si skvěle, hej, firmu Klimastýle,
1: www.klimastyle.cz.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: A hasiči v Břeclavi dokázali provzdušňováním vody v Dýji zabránit většímu úhynu ryb. V Uherském Hradišti začnou práce na rozšíření městské datové sítě a Brno už nechce povolovat vyšší domy. Investoři varují před úbytkem bytů. Dobrovolným hasičům se podařilo provzdušňováním vody v Dýji nad Břeclavským splavem a v odlehčovacím rameni zatím zabránit většímu úhynu ryb. Řeku silně zatěžují sinice a zejména v noci v ní výrazně klesá množství kyslíku. Několik desítek uhynulých ryb se zachytilo u areálu na vodě, odkud je dnes odstraní hasiči společně s odsouzenými z břeclavské věznice. Situace je nyní stabilizovaná, město dále sleduje hodnoty kyslíku a odpoledne by měl znovu být možný přeliv přes splav. V Uherském Hradišti začnou 20. července práce na rozšíření městské metropolitní sítě, která slouží k datovému propojení městských budov a zařízení. První etapa se dotkne okolí autobusového nádraží, kde budou dočasně omezena některá parkovací místa v ulici Politických vězňů. Uzavře se chodník ke škole a přemístí se stojany na kola. Po skončení letní filmové školy, tedy po 30. červenci, budou práce pokračovat směrem k Palackého náměstí. Hotovo by mělo být do konce prázdnin, termín ale může ovlivnit počasí. Brno už nechce umožňovat prověřování tzv. Lokálních dominant, tedy budov, které mohou v odůvodněných případech převýšit okolní zástavbu až o 3 podlaží. Město tvrdí, že chce zabránit narušení vzhledu Brna a pojem plánuje z územního plánu úplně odstranit. Developeři a část architektů ale varují, že nižší počet podlaží může některé projekty prodražit natolik, že se výstavba zastaví a vznikne méně bytů. Podle vedení města se však změna na celkovém počtu nových bytů neprojeví. Výšku budov má do budoucna jasněji určit připravovaná studie výškového zónování, která prověří celé lokality, nikoliv jen jednotlivé stavby. Spor se dotýká také projektů v brownfieldech a dalších rozvojových územích, jejichž přípravu může změna pravidel zkomplikovat.
13: Rádio Jih. Počasí.
9: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty. V Ladné aktuálně měříte 30 stupňů Celsia, v Buchlovicích a v Kyjově 26, ve Spitinově potom 25 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne očekáváme oblačno až zataženo. Místy se může krátce objevit slabý déšť. Oblačnost bude během odpoledne ubývat na polojasno, večer na skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 28 až 31.
8: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
13: Rádio Jih. Doprava.
9: Připomínám, že v Brně v Žilkově ulici bourala dvě osobní auta, na místě policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. Na Brněnsku na výjezdu z Dolních Louček na Předklášteří se střetlo osobní auto s nákladákem. Projedete taktéž jezdním jízdním pruhem, tak s tím počítejte a šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. My vám z Rádia Jih za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
9: A začíná Bruno Mars, Uptown Funk. Co se týká další muziky, tak určitě bude Lady Gaga, Paparazzi. Já jsem Vlastia Macík, no a společně vám přejeme samozřejmě krásné středeční odpoledne. Je fajn, když máte klimatizaci, že jo?

0: rádio Jižní Moravy. No a co nás čeká ve vysílání dál? Noční zásah v Poštorné začal oznámením o nahém muži na silnici. Tak právě o tom budeme na rádiu Jih mluvit po další dvojce hitů pro dobrou náladu. Počkejte si 7 minut na podrobnosti.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zvučit. 15 hodin 17 minut na frekvencích Rádia Jih. No a my teď míříme tam, kde nás posloucháte na 101.4 FM, tedy do Břeclavi a okolí. Strážníci Břeclavi totiž řešili krátce po půlnoci nahého muže, který se pohyboval po silnici v Poštorné. Byl silně opilý, zmatený a nedokázal vysvětlit, co se mu stalo. Dechová zkouška ukázala 4 promile alkoholu v krvi. Hlídka ho proto zabalila do termofolie a přivolala záchranáře. Ti mu navíc naměřili nebezpečně vysokou hladinu cukru v krvi a proto ho okamžitě převezli do nemocnice. Břeclavským strážníkům i záchranářům teď z rádia jich posíláme další hity pro dobrou náladu, takže tady je Eiffel 65, Peter Beach Projekt a nebo taky Slavíček a Pokáč, Zákaz přiblížení.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun, tak to vám nabídneme v dnešním tajemném jihu. Bude to zhruba za nějakou půl hodinku, ovšem do 10 minut budeme mluvit o tom, že třeba takový písek, volejbal, lední pohoda a souboje tříčlenných týmů, ano, v Jalubí se v sobotu znovu rozehraje oblíbený sportovní turnaj. Podrobnosti si řekneme po další trojce hitů pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích.

0: Klimativa.cz. Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
1: Máte zkušenosti s auty a hledáte novou práci? Autoservis a Pneuservis X-Car Centrum v Kyjově přijme autoelektrikáře a mechanika do Pneuservisu. Pokud vás daná pozice zaujala, zavolejte ještě dnes na telefonní číslo 777 610 718. Opakuji 777 610 718. Životopisy zasílejte na e-mail xcarcentrum@seznam.cz.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle. 23. až 25. července exploduje na letišti ve Slovenském Holíči Energie Hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na goout.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Před lety u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás v Sedleci u Mikulova.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.

0: jejich rádiu Jižní Moravy, tak my v tuhletu chvíli míříme za Pískem, ale nebude to ani na stavbu, nebude to ani na pláž, bude to do Jalubí, protože obec Jalubí zve na čtvrtý ročník turnaje v plážovém volejbale Trojic. Uskuteční se v sobotu 18. července od 8:30 ráno na koupališti v Jalubí. Připravené budou zápasy na písku, ceny pro vítěze, občerstvení a pohodová letní atmosféra. Tým budou, jak už jsme říkali, tvořit vždy tři hráči a startovné je 300 korun za družstvo. Tak do Jalubí samozřejmě zdravíme a posíláme třeba malinový sirup od kapely Miraj.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

připraven s dalšími jihomoravskými zprávami, v nich mimo jiné informace také o tom, že architekti řeší, co postavit místo vyhořelé 34. budovy ve Zlíně. Já jsem Vlasta Mancík a oba dva vám přejeme krásné středeční odpoledne.

0: Radio.ich.cz. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.

0: www.klimastyle.cz.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem.

0: přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Chtěl mě vedro.
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
0: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
4: Hezké středeční odpoledne, necelé

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Kyjov kvůli vedrům dočasně zastavil plošné sečení trávy a architekti řeší, co postavit místo vyhořelé 34. budovy ve Zlíně. Technické služby v Kyjově kvůli vysokým teplotám a dlouhodobému suchu dočasně zastavily plošné sečení trávy. V horku totiž tráva téměř neroste a příliš krátký porost by mohl slunce spálit a poškodit jeho kořeny. Vyšší stébla naopak déle zadržují ranní rosu, stíní půdu a chrání před vysycháním. Pracovníci proto nyní sekají jen na vybraných místech, například u některých dětských hřišť nebo tam, kde je potřeba zachovat dobrý výhled v dopravě. Jakmile přijdou vydatnější deště a tráva začne znovu růst, vyšle město do ulic 5 profesionálních sekaček. Ústavní soud odmítl stížnost Břeclavana Tomáše Jiříkovského proti přibrání znalce mimo stálý seznam v bitcoinové kauze. Policie podle soudu dostatečně vysvětlila, že na seznamu nenašla nikoho s potřebnou specializací, vybavením a volnou kapacitou pro analýzu toku kryptoměnových transakcí. Jiříkovský čelí trestnímu stíhání kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a zůstává ve vazbě. Většina oslovených architektů se přiklání k tomu, aby místo vyhořelé 34. budovy ve zlínském baťovském areálu nevznikla její přesná kopie. Prostor podle nich nabízí příležitost pro novou a výraznou stavbu, jejíž podobu by měla určit architektonická soutěž. Rozhodující bude také budoucí využití objektu, například pro bydlení, školství nebo veřejné služby. Část odborníků nevylučuje ani vyšší či naopak výrazně nižší budovu, musí ale respektovat památkově chráněný charakter areálu.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty. V Bořeticích teď měříte 27 stupňů Celsia, ve Veselí nad Moravou a v Moravském Písku 26, v Babicích potom 25 stupňů Celsia. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, místy se může krátce objevit slabý déšť. Oblačnost bude během odpoledne ubývat na polojasno, večer na skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 28 až 31.
5: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme na silnice. V Brně v Rokytově ulici na křižovatce se Svatoplukovou zasahují hasiči u požáru auta. Počítejte se zdržením a na dálnici D52 na 26. kilometru u Pohřelice směrem do Brna stojí porouchané nákladní auto. Projíždějte tudy opatrně. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu. Pro jistotu nohu z plynu.
1: Tajemný.
4: Vidíte to, jak to uteklo, máme 16 hodin 1 minutu a my pro vás máme také dnes dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. Stačí se dostat do hry a to tak, že odpovíte správně na soutěžní otázku, no a pak už budete mít, věřím tomu, štěstí, že vás vybere počítač, vaši správnou odpověď, vybere počítač a vy si tak užijete, jak jsem říkal, dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. Tak pojďme na tu otázku. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, co v moravském nářečí znamená výraz škraně. Tak ještě jednou, dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, co v moravském nářečí znamená výraz škraně. Své odpovědi posílejte právě teď na 606 703 889 a já vám jenom můžu prozradit, že pokud budete dnešními výherci, tak se můžete těšit na novou luxusní celoroční finskou saunu s osiky a termoosiky pro nadstandardní komfort a soukromí, špičkové ochlazení v unikátní ručně vyrobené dubové ochlazovací vaně s neustálou cirkulací a filtrací vody, no a propojení s lázeňskou kavárnou a venkovním dvorkem, kde na vás bude čekat pětihvězdičkově ošetřené pivo Bernard, alko i nealko greb a lehké jídlo, včetně čerstvých salátků. Podívejte se na naše stránky www.radiojih.cz a nebo taky mrkněte na www.lázněmikulčice.cz. Tam najdete více informací. Držím vám pěsti.
1: Tajemný. Tajemný. Správný.
5: správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

intro 29 vteřin, tak si myslím, že si ještě jednou můžeme zopakovat tu dnešní soutěžní otázku. Tak dobře, poslouchejte, dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, co v moravském nářečí znamená výraz škraně. Co v moravském nářečí znamená výraz škraně? Víte to? Své odpovědi pošlete hned teď na 606 703 889 SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp.

0: letních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. Do hry se dostanete jednoduše, pošlete správnou odpověď. A správnou odpověď na otázku, kdy dneska společně v Tajemném jihu pátráme po tom, co v moravském nářečí znamená výraz škraně. Co v moravském nářečí znamená výraz škraně. Své odpovědi pošlete hned teď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889. Tady posíláte své odpovědi a pokud vaši odpověď vybere počítač, tak je jasné, že pro vás budeme mít dva vstupy do finské sauny v Lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. Tak ještě jednou, co v moravském nářečí znamená výraz škraně? Co v moravském nářečí znamená výraz škraně? Odpovědi posílejte SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na 606 703 889. No a pokud byste chtěli nahlédnout právě do Lázní Mikulčice, tak se mrkněte na www.lázněmikulčice.cz.
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: John Coldheart. Nejvyšší čas, abychom šli do finále dnešního tajemného jihu. Co říkáte? Já už vím, že v tuhletu chvíli nakoukneme do Moravské Nové Vsi, protože tam na nás na telefonu čeká Aleš. Aldo, přeju krásné odpoledne, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak Aldo, prosím tě, co provádíš teďka?
1: Teď jsem taxikář dětí mezi babičkama a táborama.
0: Jo, takhle, super, no, tak to je gratis, ne? Nebo dáváš jim nějakou taxu?
1: Je to za odměnu, ano.
0: Ano, budete u babičky, my si konečně s mamkou něco vyřídíme, takhle krásně si užijeme večery, že jo? Tak Aldo, prosím tě, my jsme dneska pátrali po tom, co v moravském nářečí znamená výraz škraně, tak jaká je správná odpověď?
1: Jsou to tváře.
0: Ano, tváře, líce, všechno tohleto jsme brali jako správnou odpověď. To znamená, že pro tebe dva vstupy do finské sauny v lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun, k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun, tak kdy tam asi vyrazíte s manželkou, co?
1: Možná brzy. Děti zrovna budou lítit na tábor.
0: Ano, hned je tam, jak je tam, šupneš, tak jedete. Dobrá, poukazy ti pošleme na WhatsApp, popřejeme hezký den. Čauko.
1: Jo, díky, mějte se.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, protože dneska máme středu, zítra bude čtvrtek a i ve čtvrtek vám nabídneme dva vstupy do finské sauny v lázních Mikulčice v hodnotě 780 korun, kruciš, a k tomu poukaz na prodloužení vodní lázně v hodnotě 400 korun. Když se podíváte na naše webové stránky www.radiojih.cz, tak zjistíte, že na vás čeká nová luxusní celoroční finská sauna s osiky a termoosiky pro nadstandardní komfort a soukromí, také špičkové ochlazení v unikátní ručně vyrobené dubové ochlazovací vaně s neustálou cirkulací a filtrací vody. No a taky v lázních Mikulčice propojení s lázeňskou kavárnou a venkovním dvorkem, kde na hosty čeká pětihvězdičkově ošetřené pivo Bernard, alko i nealko Greb a lehké jídlo včetně čerstvých salátků. To prostě stojí za to, abyste tam zajeli. www.lázněmikulčice.cz, mrkněte se tam.
2: Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio jižní Moravy.
0: A vám všem, kterým to dneska nevyšlo, protože vás bylo opravdu, ale opravdu hodně, tak vám pošleme následující tři hity pro dobrou náladu jako takovou cenu útěchy, že jste nevyhráli, jak jsem říkal, tak soutěžit budeme ještě zítra, to znamená ve čtvrtek a také v pátek. Takže teď vám z rádia jich posíláme Davida Guettu, s Evou Max bude Forever Young, bude taky Anastasia a myslím si, že tuhletu slovenskou formaci už poznáváte, jmenuje se Team a my vám držíme na frekvencích rádia jich samozřejmě místo 16 hodin 20 minut.

0: Forever Young, kdysi dávno, taky kapela Alphaville, za chvíli na našich frekvencích Eagle Eye Cherry, Save Tonight, nebo novinková BB Rexha, New Religion. A po bude taky Kate Ryan, Dezushanté, a právě po Kate Ryan budeme mluvit o tom, že Hrad Buchlov nabídne o víkendu speciální prohlídky, které vás provedou jeho stavební historií. Držte vlnu na jihu, po dalších třech hitech pro dobrou náladu uslyšíte víc.
1: Rádio Jih Míř.

0: pozor! Děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojih.cz.
1: Slavnosti česneku se blíží. Cítíte to? Ta nezaměnitelná vůně? Do Buchlovic se vrací Král kuchyně. V sobotu 25. července ožije zámek Buchlovice, největší česnekovou slavností v České republice. Čekají vás poctivé česnekové speciality, soutěže, řemeslný jarmark a hlavně ten nejlepší český česnek přímo od pěstitelů. Přijeďte provonit svůj den. Slavnosti česneku Buchlovice 2026. www.slavnostičesneku.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn.
0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: A my v tuhleto chvíli míříme tam, kde nás posloucháte na 96,9 FM, tedy do Uherského Hradiště a okolí. Hrad Buchlov totiž zve na netradiční prohlídkovou trasu Buchlovská spirála. V sobotu 18. a v neděli 19. července se uskuteční vždy v 10 a ve 13 hodin. 90-minutová prohlídka se zaměří hlavně na středověký vývoj hradu a jeho postupné proměny. Provázet bude památkář a specialista na stavebně historický průzkum Radim Vrla z kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu. Tak na Buchlov samozřejmě zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu. Mimo jiné bude Eva Farna a její Perpetuum mobile.
1: Milovníci lidových tradic a folklóru, přijměte pozvání na horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou. Od 16. do 19. července vás čeká tradiční jarmark, výstavy, komentované prohlídky i pestrý folklorní program plný hudby, tance a zpěvu. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru Horňácka. Podrobnosti najdete na www.kdvelka.cz. Zveme vás na šumivý víkend do vinařství Karel Novotný v areálu vinných sklepů Šídleny v Miloticích. Přijďte si užít letní atmosféru plnou bublinek od 17. do 19. července. Čeká vás degustace nejznámějších stylů šumivých a perlivých vín. Šampáň, kava, sekt, frančakorta, krémant a prosecco. Rezervace míst na e-mailu rezervace@karel-novotny.cz. Více informací na Facebooku Vinařství Karel Novotný. Zveme vás na koncert rockové skupiny Bilas, který se uskuteční v sobotu 18. července v areálu Sokolovny v Charvátské Nové Vsi. Začátek akce je v 18 hodin. Těšit se můžete na skvělou rockovou muziku a výborné občerstvení. Pečená kolena a čerstvý salát Koleslav. Vstupné je dobrovolné. Vezměte přátelé dobrou náladu a vyrazte v sobotu 18. července od 18 do 24 hodin do Vlkošských bůd na akci U vína při měsíčku. Čeká vás kouzelná večerní atmosféra, výborná vína, skvělé občerstvení přímo u vinařů a o pořádnou zábavu se postarají koňadry z Vracova. Těšíme se na vás U vína při měsíčku už 18. července ve Vlkošských bůdách. Už tuto sobotu 18. července se v Šardicích uskuteční nejen motorkářská Bastards Party 4. Přijďte se pobavit, poslechnout super muziku, popít a dobře se najíst. Začínáme v 16 hodin na Myslivně v Šardicích naproti bývalému dolu Dukla. Zahraje kapela La Bande a DJ Richard Ricky Měchura. Občerstvení i pití zajištěno, motorky a stany sebou.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

V nich mimo jiné informace také o tom, že Brno už nechce povolovat vyšší domy, investoři varují před úbytkem bytů. Já se to teda nezdá, jako když to tak sleduju všude. Tak si počkejte na podrobnosti.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Podivínský mazec, co to jako je?
3: Neposloucháš? Nevíš?
4: 15. ročník traktoriády Podivínský mazec, který proběhne v sobotu 25. července, je závod domácích i továrních malotraktorů a traktorů. Sraz a registrace v 10 hodin u radnice v Podivíně. Následuje spanilá jízda městem. Start závodu ve 13 hodin u restaurace Sport. A letos opět závody dětských motorových bugin, čtyřkolek a traktůrků. Více na www.podivinskimazec.cz.
5: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusiv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Stále hezké odpoledne, posloucháte Rádio Jih a za necelou minutu bude 17 hodin.
9: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
10: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
9: www.klimastyle.cz.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: A hasiči v Břeclavi dokázali provzdušňováním vody v Dýji zabránit většímu úhynu ryb. V Uherském Hradišti začnou práce na rozšíření městské datové sítě a Brno už nechce povolovat vyšší domy. Investoři varují před úbytkem bytů. Dobrovolným hasičům se podařilo provzdušňováním vody v Dýji nad Břeclavským splavem a v odlehčovacím rameni zatím zabránit většímu úhynu ryb. Řeku silně zatěžují sinice a zejména v noci v ní výrazně klesá množství kyslíku. Několik desítek uhynulých ryb se zachytilo u areálu na vodě, odkud je dnes odstraní hasiči společně s odsouzenými z břeclavské věznice. Situace je nyní stabilizovaná, město dále sleduje hodnoty kyslíku a odpoledne by měl znovu být možný přeliv přes splav. V Uherském Hradišti začnou 20. července práce na rozšíření městské metropolitní sítě, která slouží k datovému propojení městských budov a zařízení. První etapa se dotkne okolí autobusového nádraží, kde budou dočasně omezena některá parkovací místa v ulici Politických vězňů. Uzavře se chodník ke škole a přemístí se stojany na kola. Po skončení letní filmové školy, tedy po 30. červenci, budou práce pokračovat směrem k Palackého náměstí. Hotovo by mělo být do konce prázdnin, termín ale může ovlivnit počasí. Brno už nechce umožňovat prověřování tzv. Lokálních dominant, tedy budov, které mohou v odůvodněných případech převýšit okolní zástavbu až o 3 podlaží. Město tvrdí, že chce zabránit narušení vzhledu Brna a pojem plánuje z územního plánu úplně odstranit. Developeři a část architektů ale varují, že nižší počet podlaží může některé projekty prodražit natolik, že se výstavba zastaví a vznikne méně bytů. Podle vedení města se však změna na celkovém počtu nových bytů neprojeví. Výšku budov má do budoucna jasněji určit připravovaná studie výškového zónování, která prověří celé lokality, nikoliv jen jednotlivé stavby. Spor se dotýká také projektů v brownfieldech a dalších rozvojových územích, jejichž přípravu může změna pravidel zkomplikovat.
11: Rádio Jih, počasí.
8: Ve Velkých Pavlovicích měříte aktuálně 27 stupňů Celsia, v Hluku a ve Strážnici 26, v Napajedlích potom 25 stupňů. Zítra ráno a dopoledne očekáváme oblačno až zataženo, místy se může krátce objevit slabý déšť. Oblačnost bude během odpoledne ubývat na polojasno, večer na skoro jasno. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 28 až 31.
13: Využijte velký letní výprodej skladových a předváděcích vozů Volkswagen za výhodné ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
11: Rád. Rádio Jih. Doprava.
8: Pojďme na silnice, na trase z Kyjova na Otrokovice. Ve Bzenci se srazila dvě osobní auta. Počítejte s omezením. Na dálnici D2 na 10. kilometru ve směru z Bratislavy do Brna narazilo nákladní auto do svodidel. Zatím se kolona netvoří. V Brně v Kněžské ulici na křižovatce s ulicí Branka se řeší nehoda dvou osobáků. Počítejte se zdržením a v Uherském Hradišti v Průmyslové ulici na křižovatce se Svatováclavskou se srazila dvě osobní auta. Počítejte taktéž s omezením. Ať už jedete kamkoliv, z rádia vám přejeme šťastnou cestu a posíláme Shona Bakera jeho VIP.

0: slibovaný projekt GAMP, protože to nevzdám. A taky informace o tom, že cesta do porodnice se nastávajícím rodičům změnila v závod s časem. Přes brněnskou dopravní špičku jim pomohli strážnici a my vám po další dvojce hitů pro dobrou náladu řekneme samozřejmě víc. Tady na rádiu jich.
1: Nový zážitek pro malé i velké. V Němčičkách nově otevřeli Bobovou dráhu. Přijďte si užít rychlost, zábavu a skvělý den plný adrenalinu. bobovkaniemčičky.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to, že posloucháte, my vám rádi hrajeme hity pro dobrou náladu. A teďka hezká zpráva. Nastávající rodiče mířící autem do Bohunické porodnice požádali kvůli rychle nastupujícím kontrakcím o pomoc městskou policii. Brněnští strážníci na jejich auto počkali ve Vídeňské ulici a bezpečně ho provedli přes frekventované křižovatky i areál nemocnice. Cestu od setkání s hlídkou až ke dveřím porodnice se tak podařilo zkrátit na pouhé 3 minuty. Maminka později strážníkům poděkovala za pomoc sobě, manželovi i jejich dítěti. No a my se k této šťastné rodince připojujeme a všem posíláme další 3 hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, před malou chvíli Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. A co nás čeká ve vysílání Rádia Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu? Řeč bude o rodině, která se přestěhovala do domu, který stojí osamocený v hlubokých finských lesích. A tam začíná celý strašidelný příběh. Podrobnosti uslyšíte na Rádiu Jih hned poté, co dospívají a dohrají Krištof, Ava Max a Teddy Swims.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště!

0: Set. Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů na zámku Slavkov u Brna. Dorazí Kája a Bambuláček, Lollipops, Milan Peroutka, Adéla Zoucharová, Pokáč, Pavel Košíšek a mnoho dalších. Více o programu a vstupenkách najdete na denprincezen.cz.

0: frekvencích rádia Jih teď vyrážíme do kin na jihu a jihovýchodě Moravy. Co kde dávají právě dnes ve středu 15.7. Kino Svět v Hodoníně promítne přesně ve 20.00 českou romantickou komedii Po večerce. Do kina Panorama v Kyjově zajděte ve stejném čase na horor Backrooms a do kina Lucerna v Brně na horor Zrozen z temnoty. Saga a její manžel John společně sní o dokonalé rodině na dokonalém místě. Odstěhují se tedy do domu, kde Saga strávila své dětství a který stojí osamocený v hlubokých finských lesích. Jakmile se jim narodí syn, Saga začne tušit, že s ním není něco v pořádku, že se děje něco divného. Všichni okolo ní ji ujišťují, že se určitě mýlí, ale ona sama postupně podléhá strachu a o svém děcku začíná tušit děsivou pravdu. Snímek Zrozen z temnoty navazuje na tradici moderního severského hororu a kombinuje psychické napětí, fyzický horor i silný lidský příběh o tom, jak tenká hranice může být mezi láskou a strachem. Kino Lucerna v Brně dnes v 8 večer. Ve 20.15 uvidíte v kině Hvězda v Uherském Hradišti horor Smrtelné zlo v plamenech a přesně o 20:30 se můžete bát u hororu Posedlost ve zlínské multikině Golden Apple Cinema. Ode mě je to pro dnešek vše, Vlasta Macík přeje hezký podvečer a těším se na vás zítra ve 2 tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: recept. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například Matony ochucenou nebo Matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha. No, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
4: Zajferus. Největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
5: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
6: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
7: MKLV Fest v Mikulově.

0: se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
0: Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.vistacar.cz.
4: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
5: Kyjov kvůli vedrům dočasně zastavil plošné sečení trávy a architekti řeší, co postavit místo vyhořelé 34. budovy ve Zlíně. Technické služby v Kyjově kvůli vysokým teplotám a dlouhodobému suchu dočasně zastavily plošné sečení trávy. V horku totiž tráva téměř neroste a příliš krátký porost by mohl slunce spálit a poškodit jeho kořeny. Vyšší stébla naopak déle zadržují ranní rosu, stíní půdu a chrání před vysycháním. Pracovníci proto nyní sekají jen na vybraných místech, například u některých dětských hřišť nebo tam, kde je potřeba zachovat dobrý výhled v dopravě. Jakmile přijdou vydatnější deště a tráva začne znovu růst, vyšle město do ulic 5 profesionálních sekaček. Ústavní soud odmítl stížnost Břeclavana Tomáše Jiříkovského proti přibrání znalce mimo stálý seznam v bitcoinové kauze. Policie podle soudu dostatečně vysvětlila, že na seznamu nenašla nikoho s potřebnou specializací, vybavením a volnou kapacitou pro analýzu toku kryptoměnových transakcí. Jiříkovský čelí trestnímu stíhání kvůli legalizaci výnosů z trestné činnosti a zůstává ve vazbě. Většina oslovených architektů se přiklání k tomu, aby místo vyhořelé 34. budovy ve zlínském baťovském areálu nevznikla její přesná kopie. Prostor podle nich nabízí příležitost pro novou a výraznou stavbu, jejíž podobu by měla určit architektonická soutěž. Rozhodující bude také budoucí využití objektu, například pro bydlení, školství nebo veřejné služby. Část odborníků nevylučuje ani vyšší či naopak výrazně nižší budovu, musí ale respektovat památkově chráněný charakter areálu.
4: Rádio Jih, počasí.
5: Dnes večer oblačno, noční teplota 18 až 15, zítra zpočátku skoro jasno, během dne polojasno nebo jen krátce až oblačno s výjimečnou přeháňkou. Na jihu Moravy naměříme až 32 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 30.

0: oslavy. A pozor, děti do 15 let nebo do výšky 150 cm mají vstup zdarma. Více info na www.radiojih.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Občerstvení u Slunce vás zve v pátek 17. července od 18 hodin na příjemný večer v Hovoranech. K tanci i poslechu zahraje skupina Cider ze Šardic. Těšit se můžete na grilovanou vepřovou kýtu, žebra i kolena z venkovního grilu. Přijďte si užít muziku, dobré jídlo a pohodovou atmosféru. Vezměte přátelé dobrou náladu a vyrazte v sobotu 18. července od 18 do 24 hodin do Vlkošských bůd na akci U vína při měsíčku. Čeká vás kouzelná večerní atmosféra, výborná vína, skvělé občerstvení přímo u vinařů a o pořádnou zábavu se postarají koňadry z Vracova. Těšíme se na vás U vína při měsíčku už 18. července ve Vlkošských bůdách. Už tuto sobotu 18. července se v Šardicích uskuteční nejen motorkářská Bastards Party 4. Přijďte se pobavit, poslechnout super muziku, popít a dobře se najíst. Začínáme v 16 hodin na Myslivně v Šardicích naproti bývalému dolu Dukla. Zahraje kapela La Bande a DJ Richard Ricky Měchura. Občerstvení i pití zajištěno, motorky a stany sebou.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Týden i měsíce nám lámou, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno, později velká průsvitná oblačnost a teploty od 15 do 18 stupňů. Ve čtvrtek dopoledne ještě polojasno nebo oblačno, na západě i s přeháňkou. Odpoledne večer polojasno až jasno, teploty na Moravě od 27 po 32 stupňů.

0: Středeční večer na jihu rozjetý, žijeme přelomem dalšího prázdninového týdne, no a já dnes nemohu vynechat jednu exkluzivní krojovanou pozvánku. Svůj termín mají totiž i hody v Křenovicích u Slavkova. Pozvánku na další velké oblastní hody nabídnu už za chviličku, tak buďte u toho a užívejte středeční večer. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: večerní vlna jihu, středa ve finále, no a já volám do krojů. Letošní vavřinecké hody v Křenovicích u Slavkova totiž proběhnou už v termínu od 7. do 9. srpna. Kromě pouťových atrakcí proběhne v pátek 7. předhodový koncert formace Kiss Forever Band. V sobotu pak nebude chybět zvaní s Rozmarínou, předání hodového práva a večerní taneční zábava s kapelou na dvě fáze. V neděli 9. vše vyvrcholí průvodem stárku obcí, veselicí a hodovou taneční zábavou s dechovou hudbou. Takže vavřinecké hody v Křenovicích letos odstartují už 7. srpna. Z Hodonína do Křenovic pozdrav, no a já přidávám další hity pro dobrou náladu. Ze studia vám všem přejeme pohodové středeční finále.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Středeční 15. červencový večer na jihu v Běhu, no a Morava je o prázdninách plná akcí. Jednou z těch očekávaných jsou i letošní břeclavské slavnosti Rajčat. No a já pozvánku s termínem nabídnu za chviličku, tak zatím mějte skvělý středeční večer ve společnosti Hitu Jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih míří na koupaliště do Nesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
1: Rádio Jih.

0: Ve středu večer s Tesihem, no a aby toho nebylo málo, tak já ještě dnes přidám vyladěný tip, který se týká letošních břeclavských slavností rajčat. Ty v letošním roce proběhnou už 15. srpna, no a vy v tento den v čase mezi 10. a 17. hodinou v ulici U Tržiště budete mít příležitost ochutnat místní speciality a poznat místní kulturu. Kromě bohaté nabídky rajčatových pokrmů a nápojů na vás bude čekat i pestrý kulturní program. Budete mít možnost zhlédnout tradiční tance a folklorní vystoupení, poslechnout si živou hudbu a prohlédnout si tradiční řemeslné výrobky od místních řemeslníků. Tedy břeclavské slavnosti rajčat už 15. srpna. I do Břeclavy dnes večer pozdrav, no a vám všem na večerní vlně jihu další songy pro dobrou náladu. I dnes v noci s váma na jihu zůstává Josef Bouda.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Moravo-červenecí týden ve své polovině, léto běží a my na jihu žijeme středečním večerem s datem 15.7. No a dnes ve jménem kalendáři Jindřich a zítra Luboš. Lubošů potkáme 183 na Hodonínsku, 180 na Břeclavsku, 95 na Kijovsku, 298 na Zlínsku, 39 u nás na Bučovicku a 1231 Lubošů žije v Brně. Ze studia oslavencům pro zítřek vše nejlepší, no a dál už středeční pecky pro dobrou náladu. Krásný prázdninový večer si hem přejeme, no a jedeme dál.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: naší Top Cyklo Kyjov www.top-cyklo.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Rádio Jih, počasí.
3: Týden i měsíce nám lámou, vy jste si Hem a já mám pro vás počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno, později velká průsvitná oblačnost a teploty od 15 do 18 stupňů. Ve čtvrtek dopoledne ještě polojasno nebo oblačno, na západě i s přeháňkou. Odpoledne a večer polojasno až jasno, teploty na Moravě od 27 po 32 stupňů.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Středeční večer na jihu v běhu, no a je to tady legendární DJ Boris. Se svou legendární letní nocí zamíří ještě tento měsíc do Žarošic. Podrobnosti k události prozradím za chvilku, tak zůstaňte s náma. Sihu vás domů, do práce nebo i za volanty zdraví. Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Ne.
1: Večerní jízda na vlnách jihu, no a v Žarošicích proběhne už v sobotu 25. července. Další velká letní noc s legendárním DJem Borisem. Událost proběhne v areálu fotbalového hřiště se startem ve 20 hodin. V hudebním výběru nebudou chybět nejlepší oldiesky, soudobé taneční pecky. K tomu světla, laser show, spousta pití a jídla. Takže další letní noc s legendárním DJem Borisem v Žarošicích už v sobotu 25. července. Vyražte se bavit. Při středě už ale zpět k mixu a k nejlepším songům pro dobrou náladu, tak užívejte. Pohodu vám si ho přeje Josef Pouda.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pro dobrou náladu. Rádio I. Rádio I.
1: Dámy tu mano! I venga conmigo!

15. červencový večer na jihu, no a já vám dnes připomenu, že další velké moravské meruňkobraní proběhne už tento víkend v Miroslavi. Podrobnosti k další prázdninové události za chviličku. Tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný středeční večer ve společnosti Rádia Jih.

0: pořadí 15. červencový večer zůstáváte dál na vlnách jihu a já mám pro vás, tak jak jsem slíbil, info k dalšímu velkému meruňkobraní. Tím bude už tento víkend mezi 17. a 19. červencem žít město Miroslav. Součástí události v tyto dny bude jarmark, soutěž o meruňkového krále, spanilá jízda historických automobilů a traktorů, ohňová show kaskadérů a spousta koncertů. V programu se objeví opět a Radečci, duo Yamaha, Tabák, Kabát Revival, Milan Pitky na spousta dalších. Program je fakt našlapaný a jídla a pití bude všude plno. Tak si vyražte užít meruňkobraní do Miroslavy tento víkend ve dnech od 17. do 19. července. Na Moravě to o prázdninách žije, tak užívejte. Na jihu jedeme dál a přidáváme další songy pro dobrou náladu. Pojďme do nich. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Že jo!

0: Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: S Tesihem je tu středeční 21. a my pro vás máme počasí na dnešní noc a zítřejší den. V noci na Moravě jasno, později velká průsvitná oblačnost a teploty od 15 do 18 stupňů. Ve čtvrtek dopoledne ještě polojasno nebo oblačno, na západě i s přeháňkami, odpoledne a večer polojasno až jasno. Teploty na Moravě od 27 po 32 stupňů. Takový bude další prázdninový čtvrtek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodonína vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště! S Rádio

0: let. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo, je tu středeční 22. hodina a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě jasno, později velká průsvitná oblačnost a teploty od 15 do 18 stupňů. Ve čtvrtek dopoledne ještě polojasno nebo oblačno, na západě i s přeháňkami. Odpoledne a večer polojasno až jasno, teploty na Moravě od 27 po 32 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách rádia Jižní Moravy jedeme dál středeční nocí.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme. Shine bright like a diamond.

0: Z. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Rádio Jih, 15. červencová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno, později velká průsvitná oblačnost a teploty od 15 do 18 stupňů. Ve čtvrtek dopoledne ještě polojasno nebo oblačno, na západě i s přeháňkou, odpoledne a večer polojasno až jasno. Teploty na Moravě od 27 po 32 stupňů. I dnešní noci budeme každopádně na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

Rádio Jih míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: let. Soutěž o elektrokolo vám přináší Top Cyklo Kyjov. www.top-cyklo.cz.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme čtvrtek s datem 16. července. Po zbytek noci bude na Moravě jasno, později velká průsvitná oblačnost a teploty od 15 do 18 stupňů. Ve čtvrtek dopoledne ještě polojasno nebo oblačno, na západě i s přehánkou. Odpoledne a večer polojasno až jasno, teploty na Moravě od 27 po 32 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidný zbytek noci a pohodový čtvrteční den ve společnosti Rádia Jih.

Rádio Jih míří na koupaliště Donesovic. Hurá na koupaliště! Už v neděli 19. července se na vás od 14 hodin těšíme na koupališti v Nesovicích. A to se spoustou zábavy, soutěží, dárků a hitů pro dobrou náladu. Hurá na koupaliště s Rádiem Jih. Tak nezapomeňte, sejdeme se v neděli 19. července od 14 hodin na koupališti v Nesovicích. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.